0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo. Sedita. Napečeno pro spokojený život.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak se nechte unést. Šance. Zábava má zelenou.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: Čelino Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
4: Kate, pojistku prosím.
3: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
7: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
8: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
9: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
10: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
9: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
11: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
9: Jasně.
12: Co je to virtuální baterie?
13: Virtuální baterie.
14: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
16: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
17: A můžete ji vyzkoušet.
18: Ale my máme vypráno.
19: Co tady děláte?
17: Testujem.
18: To je dopravář.
6: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
3: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM. Široký výběr a výhodné ceny každý den.
8: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: Čilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Čili.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
4: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
5: Nulka.
6: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
7: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
8: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
9: Třeba právě teď.
10: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
11: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně. Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
12: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
14: Kate, pojistku prosím.
13: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí,

0: pocitů menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak se nechte unést. Šance. Zábava má zelenou.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Intimní mycí pěna Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
3: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: To je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je

0: Přesně kdy?
1: Třeba právě teď.
2: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
3: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
4: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
6: Kate, pojistku prosím.
5: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
10: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
11: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
12: Nulka.
13: A můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno.
15: Co tady děláte?
13: Testujem.
14: To je dopravát.
16: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
17: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
15: Ahoj.
18: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
19: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

Jánoszky. Dělám stojky. Přijdu do baru,

0: Get out of here.
1: Clear out the set.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak se nechte unést. Šance. Zábava má zelenou.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Intimními cípě na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Totál pořádá Maxi Výprodej.
11: Tyjo, to je neskutečná šance.
12: Maxi Výprodej.
13: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
16: Kate, pojistku prosím.
15: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
17: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
18: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
19: Nulka.
20: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM. Široký výběr a výhodné ceny každý den.
21: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
22: Ahoj.
16: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
19: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak se nechte unést. Šance. Zábava má zelenou.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
3: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH.

0: Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
2: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
3: Kate, pojistku prosím.
2: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
7: Testujem.
8: To je dopravát.
10: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
11: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
12: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
11: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
13: Třeba právě teď.
14: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
15: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
16: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou Kofolou nulka úplně bez cukru.
17: Nulka. No.

Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak se nechte unést. Šance. Zábava má zelenou.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
5: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
6: Tyjo, to je neskutečná šance.
7: Maxi Výprodej.
8: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T, s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
10: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
11: Nulka.
12: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
13: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
14: Kate, pojistku prosím.
13: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
15: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: Chilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Tak nám to zase zvedli, Žinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
1: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
3: Třeba právě teď.
4: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

Chillin Orange s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chillin.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
7: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
8: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
9: Kate, pojistku prosím.
8: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
11: Nulka.
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
13: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
14: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
15: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energií, který pořád nezdražuje?
16: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
15: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
17: Třeba právě teď.
18: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
9: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
2: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
3: Kate, pojistku prosím.
2: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj.
8: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
9: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
10: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
12: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
11: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
13: Třeba právě teď.
14: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
15: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
16: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
17: Nulka.
18: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
19: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové Kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
2: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
3: Jasně. Bezkontaktně.
2: No vidá, funguje to.
4: Co to je?
2: Platební brána na poplatky za průjezd.
4: Vždy to je moje cesta.
2: Moje.
4: Koupil jsem ji.
5: A co se tady
3: plnete? Kam jdeš, nechoď tam.
4: Ale že jste to vy.
0: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
6: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
2: Jo.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
9: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
10: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
11: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
12: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
13: Chytré chlazení bez kompromisů. LG Dual Cool. Life's good. LG.
14: Maxi výprodej.
15: To je šance.
14: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
16: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
17: Ten den změnil úplně všechno.
18: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
19: Všechny stopy vedly na jedno místo.
20: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
18: Záhada, co?
21: Ty už mě nemiluješ?
22: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
23: Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Timková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrano.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Návykový látky, až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
3: Pojďte se podívat.
2: Nech do ní svoji navíječku.
3: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Všechno, co vidíte, nemusí být vždycky tak, jak se zdá. Vzpomeňte si na to, až budete psát na cizí zeď.
1: Yeah, yeah.

0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: JQ 7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
2: Jasně. Bezkontaktně.
1: No vida, funguje to.
3: Co to je?
1: Platební brána na poplatky za průjezd.
3: Vždyť to je moje cesta.
1: Moje.
3: Koupil se mi.
4: A co se tady blbnete?
2: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
3: Ale že jste to vy.
1: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
5: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
1: Fio.
6: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
9: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
10: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
11: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
12: Nový rok, nová éra? Super! V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
14: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
15: Já taky.
16: My taky.
17: Já taky.
14: Úsměv.
15: iPhone.
18: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
10: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
19: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
20: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
21: Ten den změnil úplně všechno.
22: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
21: Všechny stopy vedly na jedno místo.
22: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
23: Záhada, co?
24: Ty už mě nemiluješ?
25: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.

by tu být, ale už nejsou. Já klidně začnu zase od znova. Mám příběhy rád, tak řekni, kde jsou. Ale dej si pozor na slova.

V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
2: Jasně. Bezkontaktně.
1: No vidá, funguje to.
3: Co to je?
1: Platební brána na poplatky za průjezd.
3: Vždyť to je moje cesta.
1: Moje.
3: Koupil se mi.
4: A co se tady plnete?
1: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
3: Ale že jste to vy.
5: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
6: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
1: Jo.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
10: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
11: Já taky.
12: My taky.
13: Já taky.
10: Úsměv.
11: iPhone.
14: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
15: Ten den změnil úplně všechno.
16: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
17: Všechny stopy vedly na jedno místo.
18: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
16: Záhada, co?
19: Ty už mě nemiluješ?
20: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
21: Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
23: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
24: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
25: No to půjde těžko bez křídel.
24: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
25: Aha, a jak asi?
24: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
25: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
26: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
27: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
28: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
29: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
0: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
1: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
2: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

you know what, I'm done. You, when it gets like that.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
5: Jasně. Bezkontaktně.
4: No vidíš, funguje to.
6: Co to je?
4: Platební brána na poplatky za průjezd.
6: Vždyť to je moje cesta.
4: Moje.
6: Koupil se mi.
7: A co se tady blbnete?
5: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
6: Ale že jste to vy.
4: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
8: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Jo.
9: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
10: Já taky.
11: My taky.
12: Já taky.
9: Úsměv.
13: iPhone.
14: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
15: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a supervoděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
16: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
17: Ten den změnil úplně všechno.
18: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
19: Všechny stopy vedly na jedno místo.
20: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
21: Záhada, co?
22: Ty už mě nemiluješ?
23: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
24: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
25: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma. Česká značka s nápady.
26: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
27: nejde elektřina.
26: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.

0: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Oslavte den dětí a darujte svým nejmenším zdravý úsměv. Nyní speciální nabídka dětských kartáčků Oral-B na alza.cz.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.

vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

nadechnout. Až tě jednou potkám, zkusím se nedívat aspoň chvíli do země. Je to pro mě divný, jak je to jiný, jak se ti daří bez mě. Víš teď.

0: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
4: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
5: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
6: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány

0: mozzarella, tak czerstwa, tak ściarnata, tak laodna. Galbani. Ci zlojedna w Italii.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
5: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
6: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
7: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
8: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
9: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
10: Volkswagen.
11: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
12: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
13: No to půjde těžko bez křídel.
12: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
13: Aha, a jak asi?
12: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
13: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
14: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
15: Ten den změnil úplně všechno.
16: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
17: Všechny stopy vedly na jedno místo.
18: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
16: Záhada, co?
19: Ty už mě nemiluješ?
20: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
21: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
22: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
23: Očko tě zve do kina.
24: Slibuju.
25: Jasně, chytit troly.
0: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
0: Tereza,
2: Maškova,
0: René Dan,
2: Monika Tymková,
0: Petr,
2: Švancara,
0: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
23: Nálikový látky až po samotným přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat.
28: Dej do ní svoji nabíječku.
29: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
30: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
3: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Horščík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace horščíku a vitamínu B6.
4: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
5: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
9: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
8: Mela cože?
9: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.
10: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
11: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
7: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete irský ramsteak 250 gramů za 159,90. Camembert za 19,90. A Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl. To se vyplatí.
12: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
13: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů.
14: Okay.
13: Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
14: Perfetto?
13: Perfetto. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
15: Pojď, pojď, pojď!
16: Jo, jo. Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
17: Vždyť nemám.
18: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders.

0: až 100% bez lupů.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
4: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
5: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.

0: cíl je jasný. Chytit troly.
1: Vzpomínáte? To byla doba.

Let's go. Sounds good. Real good.

то, že ste handry, každý to o vás ví. Dôležité, že malo vrnek je škaredý. A ste povrchné a vypatlané. Nenavidím ty zlatokopky zaostalé. Prečo sa tváriš, keď si není hore? Bez neho si úplná ringla, nič není tvoje. Bez jeho peňazí by si ho nechcela.

kam budeš jít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skutečný. V puse brčko v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme kulečník, je milion míst, kam můžeš jít, ale to je zbytečný. Tak mi řekni, kde to vás, nestojím tady, pojď se mnou. Nám nikdo nic nezakáže, tady nám nikdo nic nezakáže.

0: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
6: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
11: Ten den změnil úplně všechno.
12: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
13: Všechny stopy vedly na jedno místo.
14: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
12: Záhada, co?
15: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
16: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
17: No to půjde těžko bez křídel.
16: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
17: Aha, jak asi?
16: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
17: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
18: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
19: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
20: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
21: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
22: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
23: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
24: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
0: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
1: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Timková,
2: Petr,
3: Švancara,

0: Martin Radov.
1: Jsme přátelé?
2: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
3: Správně, jsi šikulka.
4: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
5: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
5: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
6: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
9: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
10: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma. Česká značka s nápady.
11: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink. Maybe it's Maybelline.
12: Velké vítězství může začít malým gestem.
13: Jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. Mbank.
12: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
15: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
16: No to půjde těžko bez křídel.
15: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napije.
16: Aha, a jak asi?
15: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
16: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
17: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
18: Ten den změnil úplně všechno.
19: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
7: Všechny stopy vedly na jedno místo.
8: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
5: Záhada, co?
2: Ty už mě nemiluješ?
4: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
0: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
10: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
16: V
11: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
20: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
21: Volkswagen.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbany mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbany, číslo jedna v Itálii.
5: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
10: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
11: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
12: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
13: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
14: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
15: Volkswagen.
16: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
17: No to půjde těžko bez křídel.
16: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
17: Aha, a jak asi?
16: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
17: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
18: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
19: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
20: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
21: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Čibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
0: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně irty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
15: Ten den změnil úplně všechno.
22: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
21: Všechny stopy vedly na jedno místo.
23: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
22: Záhada, co?
24: Ty už mě nemiluješ?
25: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.

0: vždy celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a supervoděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
8: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
9: Ten den změnil úplně všechno.
10: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
11: Všechny stopy vedly na jedno místo.
12: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
13: Záhada, co?
14: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
15: Velké vítězství může začít malým gestem.
16: Už jsem myslela, že někoho máš?
17: Mám. Mbank.
15: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
18: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma. Česká značka s nápady.
19: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
20: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
21: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
22: No to půjde těžko bez křídel.
21: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
22: Aha, a jak asi?
21: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
22: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
23: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
24: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
25: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
26: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
0: Volkswagen. Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
1: Očko tě zve do kina.
2: Slibuju.

休み、引きつつ。

0: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například okurka salátová kus za 9,90. Penny.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Santa Maria Tortilla za 59,90 a Fernet Stock za 99,90. Byla.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Trénujeme na Mexiko.
8: Pojď, pojď. Jau.
7: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
9: Víte se, jak olde, jasný?
10: Jasný!
11: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
12: No to půjde těžko bez křídel.
11: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
12: Aha, a jak asi?
11: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
12: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
13: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
14: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
15: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
16: Ten den změnil úplně všechno.
17: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
18: Všechny stopy vedly na jedno místo.
19: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
20: Záhada, co?
21: Ty už mě nemiluješ?
22: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
23: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
24: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
25: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
26: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
27: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první tři měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
28: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: Dobrý, ale slyšel jsi, že basák s ohnou to je hluchý.
1: A to byl vždycky, ne?
0: To je.
2: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
0: My končíme.
2: No ale já začínám, poslouchejte.

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba ne. Nazhle.

0: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například slunečnicový olej Penny litr za 29,90. Penny.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: U nás byly rozhodně, máte čerstvost výhodně. Tento týden rajčata šery za 19,90 a mléko v Byla klubu za 12,90. Byla.
2: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
4: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
5: Trénujeme na Mexiko.
6: Ne, no!
5: Ola! Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
7: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
8: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
9: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
2: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
11: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. Mbank.
11: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
14: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
15: Ten den změnil úplně všechno.
16: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
17: Všechny stopy vedly na jedno místo.
18: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
16: Záhada, co?
19: Ty už mě nemiluješ?
20: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
21: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
22: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
23: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
24: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
25: Velké změny vznikají krok za krokem. A se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
26: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?
27: Yeah.
26: my se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a magnézia za 14,90.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
7: Testujem.
9: To je dopravář.
10: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
11: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
13: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
14: Ten den změnil úplně všechno.
15: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
16: Všechny stopy vedly na jedno místo.
17: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
18: Záhada, co?
19: Ty už mě nemiluješ?
20: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
21: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
22: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
23: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
24: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
25: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
26: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Nikýř,
1: Tereza,
2: Maškova,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Nech do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
0: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
11: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
12: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
13: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
14: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si její unikátní vůni a chuť. Objevte i osvěžující novinku. Perla ledová káva jen za 16,90. Perla. Káva jedinečných chutí. Albert.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Do Penny dorazila Polštářová zoo. A navíc v akci káva Nescafé 200 gramů za 129,90. Penny.
3: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
4: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
5: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. mBank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Santa Maria Tortilla za 59,90 a Fernet Stock za 99,90. Byla.
9: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
8: Připravte na to svou mysl.
9: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
10: Ale proč se držet při zemi?
4: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou... Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
11: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis. Neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
12: Nevyrábíme auta.
13: Cože?
12: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
14: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
15: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
16: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
2: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
3: Já taky.
4: My taky.
5: Já taky.
2: Úsměv.
3: iPhone.
6: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
7: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
8: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
9: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
10: Zažijte s Cofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
12: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
13: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: on time.
1: Howdy.
2: Sorry, boys. We're gay.

drahá, říká: miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.

0: Banka.
1: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
5: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
6: A běhej, rozpohybost třeba. No makej.
1: Investujte raději s odborníky. Do akcí, fondů i ETF. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
7: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
8: ASKUL nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
12: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
13: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
14: Již od čtvrtka šery rajčata keříková 300 gramů za pouhých 49,90 a zahradní žampiony 400 gramů jen za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Totár pořádá Maxi Výprodej.
16: Tyjo, to je neskutečná šance.
17: Maxi Výprodej.
18: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Děti, jídlo!
6: To nemusíš.
13: A co si můžu dát já?
6: Všechno, kde je vlaječka.
9: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
0: Nyní bezlepkové těstoviny Nature's Promise za 33,90 a bezlepkový semínkový chléb za 34,90. Albert.
3: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
7: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
10: Biohovězí burger Nature's Promise za 99,90 nebo biomarinovaná pečeně za 139,90. Albert.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
3: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
4: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
7: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
8: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
9: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete irský ramsteak 250 gramů za 159,90. Camembert za 19,90. A Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
11: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
14: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 14,90 Miller Riso a Birel nealkoholické pivo za 13,90. Tesco, počítejte s námi.
15: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
16: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
17: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
18: OK.
17: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
19: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
6: Proč Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii?
18: Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
20: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
21: A dělají to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
22: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
23: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Na Chillinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
25: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
26: Víte u nás v Naked Attraction.
27: Někdo říká, že je láska slepá.
28: Tam něco vidím.
29: Pěknou dlouhou předkošku.
28: Masakr.
27: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
26: Wow, pěkně.
27: Naked Attraction Česko a Slovensko.
30: Tenhle pohled miluji.
27: Každou neděli ve 22 hodin.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu.

0: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
3: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
4: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
5: iPhone 17 Pro, vyzkouším centrum.

0: Do stage, přední kameru.
1: Já taky.
2: My taky.
3: Já taky.
4: Úsměv.
1: iPhone.
5: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
10: L'Oréal Paris uvádí.
11: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
10: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
11: Když září moje vlasy, zářím i já.
10: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
11: Vy za to stojíte.
12: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
14: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
15: Dobrý por. Auajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
16: Red Bull vám dává křídla.
17: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
18: Kate, pojistku prosím.
17: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
19: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
20: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
21: Ty brďo.
22: Wow.
23: Prosím.
20: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
24: Akorát ho chytit.
25: Zaujímavé.
20: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

runway. Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být nablízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
5: Co to je za hvězdu?
6: To je Sirius.
5: Ale ne ta druhá.
6: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
7: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
6: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
8: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
9: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
10: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
11: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
12: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
13: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
15: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
16: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
17: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
18: Volkswagen.
19: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
0: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
7: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. víc než si myslíte.
13: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
18: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
20: Perfetto? Perfetto.
18: DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
21: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
22: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
23: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
24: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
25: Ty prďo.
26: Wow. Prosím.
24: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
26: Akorát ho chytit.
27: Zaujímavé.
24: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Ještě než si odhalíme dnešní top 4, tak tady máme někoho speciálního. Kamil Rudolf, ředitel festivalu Beats for Love. Kamile, vítej u nás. A já se rovnou zeptám, co to obsahuje vlastně být ředitelem festivalu?
1: No, je to někdy náročné, ale samozřejmě všichni mý kolegové to mají náročné. Já jsem jako odpovědný za to, že festival proběhne, za to, že všichni ví, co mají dělat, za rozpočet festivalu, což není úplně malá starost. A v podstatě se snažím, jako nebo hlavní mojí práci je dávat prostě dobré a kvalitní lidi dohromady, protože na Beats for Love v tom největším píku pracuje přes 5000 lidí. Přes 5000 lidí má pásku stav, že tam provádí nějakou činnost. A zmanežovat takový tým jako není někdy úplně jednoduché, takže tohle je takový asi můj hlavní úkol.
0: Nedokážu si to představit, protože já mám pod sebou jednoho člověka a mám občas problém zmanežovat i sama sebe, takže tisíc lidí.
1: Ale čím víc jich je, tím to jde lépe, teda můžete uklidnit.
0: Letošní line-up. Vypadá to, že máte letos největší a nejdražší line-up v historii Beatsů. Jak jste k němu vlastně vůbec letos přistupovali?
1: Je to tak, myslím si teda, že je nejlepší, to samozřejmě posoudí naši návštěvníci. Nejdražší je určitě, je to asi třeba 25 milionů dražší než v loňském roce. A ono je to někdy složité ukočírovat, protože vydáváte nabídky poměrně dlouhou dobu dopředu, víte, že vám něco nevyjde, dáváte jich jakoby proto víc a nám jako vyšlo všechno, tak to je vždycky jako takový problém a vy už to nemůžete stáhnout zpátky. Takže letošní line-up je nabitý, samozřejmě Calvin Harris, jo, který jezdí do Evropy, velmi vzácný, třeba na Tomorrowlandu vystupoval naposledy, tuším před 15 lety. Marshmallow, jo, obecně Američané, jako do té Evropy je dostat, je trošku jako větší problém než třeba evropské nebo britské umělce. Dimitri Vegas, samozřejmě Alesso, Charlotte David a spousta dalších. Letos máme rekordní počet zahraničních headlinerů, bude jich vlastně 180 a celkem 180 umělců a celkem vlastně během těch 4 dnů, kdy se festival koná, vystoupí na 18 stagech více než 580 interpretů, takže je to obrovský jako logistický oříšek, prostě všechny tam dostat a jako všechno proběhne, ale máme zkušený tým a těšíme se na to.
0: Jak jako se zvedáte vlastně každý rok? Je to vždycky takováhle pálka?
1: Ceny těch interpretů zdražujou, jo, prostě my se snažíme ty vstupenky zvedat jako co nejmíň o pár stovek každý rok. Ale potřebovali bychom víc, ale to opravdu ten program je šílený a doslova potřebujeme fakt každého člověka, takže jestli někdo uvažuje, že letos na Beatsy nepojede, tak fakt si to rozmyslete a aby Beatsy na tom byli dobře, tak určitě přijďte všichni, protože ten program je neskutečný a potřebujeme opravdu každého, kdo tam přijde.
0: Takže slyšeli jste to sami. Všichni se potkáme v Ostravě na Beats for Love.
1: Tak děláme to konec konců tady pro Českou republiku. Jsme rádi, že jsme tady vytvořili takový event, na který se do téhle doby, než Beats for Love vzniklo, mohlo jezdit jenom někde do světa, do zahraničí. A věříme, že Češi si toho váží a že prostě přijedou a budou rádi.
0: Dokážeš nám říct, kdo byl nejdražším DJem nebo interpretem vlastně v historii Beats?
1: Tak samozřejmě jsou to taková ta největší jména, to jsou vlastně, to jsou popové stáry, jako, to nejsou jako, že asi tam nejde k tomu přistupovat jako nějakým DJům, ale jsou to vlastně skladatelé, tvůrci těch největších popových hitů, prostě, které poslouchá celá planeta. A určitě to byl jako asi Calvin Harris, že? Pak třeba David Guetta, který tak u nás byl před časem. Tak ale myslím, že Calvin Harris je jako asi teď top. No.
0: No a když jsme u toho Calvina, jak těžký vlastně vůbec bylo ho dostat sem? Protože to, že vlastně nám ho přivezete tady vlastně do naší malé republiky, je naprostá pecka. Tak jestli nám to můžeš přiblížit, jak tenhle proces vlastně funguje?
1: Je to pecka, je to vzácnost. Jako ta jednání probíhají roky, jo, třeba u Calvina to bylo asi 5 let, tuším, jako celková ta komunikace, ale ty to šlo docela dobře. My se snažíme třeba ty jejich manažery, ty vlastně agenty bookingové tady tahat, oni třeba tady přijedou s jinou hvězdou, vesměs teda mají velmi dobré reakce na Beats for Love, jako nechápou, co to tady vlastně je a tak dále. A že to je teda jako v Ostravě, taková humorné příhody, jako třeba jo, my chceme, zabukujte nám Hilton jako v Ostravě a my říkáme, hele, v Ostravě není Hilton, jako, takže z takové jako legrační věci někdy, ale a ten festival vlastně, jak na ně působí, tak pak se dostáváme o ty levely a levely výš, které nám pak umožňují pozvat a oslovit ty největší hvězdy a ti samozřejmě ptají těch agentů, manažerů a oni řeknou, OK, jasně, můžeš tam jet, je to pecka a ten festival je připravený na to, aby jsi tam teda přijel. No.
0: No jako je to naprostá pecka a já už se teď těším, co všechno nám vlastně Kelvin i Beatsy letos přinesou. No a my se vrátíme za chviličku zpátky, teď si dáme top 4 a pak budeme pokračovat.

0: My jsme zpátky a jelikož jsme mluvili o interpretech nebo DJích, na který se těším já, tak teď mě zajímá, je někdo, na koho se specificky těšíš ty?
1: Je tam spousta zajímavých jmén na žánrových stagech, prostě Will Sparks na Future, Paul van Dyk, na technu Jeff Mills, opravdu legenda techna. House stage má letos skvělý program, jo. Podařilo se nám tam dostat Gorgon City, na které jsme teda zkoušeli jako asi snad 6 nebo 7 let, letos to konečně nějak dobře dopadlo a spousta dalších. Máme na hlavní stage letos, jo, techno, Lily Palmer, Charlotte David, na to se těším třeba strašně. Máme samozřejmě v rámci Beats for Love Special, který jsme v loni začali, spoustu unikátních vystoupení světových premiér, které jinde na celém světě neuvidíte. Jsou to například, já nevím, Four of a Kind, což je spojení dvou jakoby hardstyleových jako umělců. U nás budou mít českou premiéru, nebo KTB a Miss Dynamite, vystoupení dvou vokalistek na Love Stage by ČSOB, které bude vůbec poprvé na celém světě. A Andromedic bude mít speciální audiovizuální show na Love Stage. Taky se bude jednat o českou premiéru a těch unikátních vystoupení je celá řada. Každý rok se jich snažíme přidávat, aby vlastně Beats for Love splnili svůj podtitul, který zní Přijď a zažij své nejlepší 4 dny v roce. A my se snažíme proto dělat maximum. No.
0: Já jenom, jak to tady poslouchám, tak už teď vím, že ty 4 dny budou mít problém s tím vybrat si, kde zrovna budu, protože se toho děje tolik a
1: tak, to je
0: všechno
1: problém,
0: chci vidět.
1: Že my třeba nemáme jako v naší zemi konkurenci, my si spíš konkurujeme se zahraničím, ale konkurují si jednotlivé

0: stage mezi sebou, protože mnohdy lidi jako píšou, že se překrývají různí umělci, nejde to stihnout. On ten program fakt nejde naplánovat tak, aby to všechno, aby to sedělo každému člověku úplně na míru, ale snažíme se o to. Několikrát jsme to i třeba na podněty lidí snažili se přehodit, jo, a někdy to i vyšlo, takže vlastně u nás si konkurují jednotlivé stage mezi sebou a máš pravdu, někdy je fakt těžké si vybrat, na co teda půjdu.
1: Nějaký nejšílenější požadavky od interpretů, který si třeba ty vybavíš, že chtěli mít v backstage, nebo nějaký jako obecně požadavky?
0: Mezi takové velmi kuriozní požadavky, třeba jeden interpret chtěl třeba fotku svého psa v backstage, tak my jsme mu nechali...
1: To bych asi chtěla taky. Já bych ji chtěla mít vždycky sebou.
0: Okay. Tak my jsme mu nechali namalovat obraz, který si teda jako odnesl sebou. A další interpret chtěl mít třeba, já nevím, rozehranou hru na hotelovém pokoji do nějaké fáze, jo, takže vy toho...
1: A na to máte taky speciální lidi, co si jako sednou a rozehrajou tu hru?
0: Jo, tak normálně brigádníci prostě, jo, se zeptáš se, kdo umí hrát hry, ty, tak pojď, tak sedí a je placený za to, že hraje nějakou hru.
1: Loni jste vlastně přivezli někoho, na koho já osobně jsem se hrozně těšila, což byl Holy Priest. Plánujete třeba přivést konkrétně třeba i jeho znova, nebo se víc třeba ponořit i do té tvrdší technohudby?
0: Jo, určitě, jako letos, co se týče hard techna, tak tam máme dost těch vystoupení. Myslím si, že tuším, že je tam na techno stage Vis Asbach, SNTS, jo, a další, takže určitě tenhle trend jako vnímáme a myslím si, že lidé jako se na hard techno můžou těšit na letošních beatsech a na Beats for La Winter bude jedno překvapení hard techno, krásné jméno.
1: No tak to já se těším, až nám k tomu řekneš
0: ještě nemůžeme
1: víc
0: zveřejňovat, my teď potřebujeme, ať si lidi kupují Beats for La Summer, ale jakmile skončí jako letní festival, tak zveřejníme, nebo myslím si, že už na letním festivalu zveřejníme celkový line-up Beats for La Winter, který teda je úžasný a našlapaný. A myslím si, že to byl docela dobrý nápad, jako jo, vyslyšeli jsme volání našich fanoušků a umožní nám to zkrátit to čekání na bíci vlastně na polovinu, tak věříme, že to bude fungovat.
1: No tak já jsem teď úplně nahlodaná a určitě se budu ptát na víc informací. Než se ale zeptáme na Beats for Love Winter, tak si teď dáme 4 klipy, který u nás tenhle týden končí. Ať už proto, že jste jim poslali málo hlasů, anebo proto, že jsou s náma 10 týdnů. Tak se na ně mrkněte a my se vrátíme.

0: My jsme zpátky a vrátíme se k tématu, který zajímá úplně všechny. Beats for Love Winter. Je to úplná novinka. A ty už si tady něco málo nakousnul, tak můžeš nám k tomu prozradit třeba ještě něco víc?
1: Bude to v Brně, bude to 4. a 5. prosince. Dva dny, dvě haly, dvě stage, možná teda tři haly nakonec, jo, to ještě teď jako řešíme.
0: Okay.
1: A máme spoustu návštěvníků i letních beatsů z Brna a Jihomoravského kraje, tak věříme, že to přijmou za své a že přijdou.
0: Můžeš nám teda třeba říct, jestli se můžeme těšit na identicky nabitý program, jako je na letních beatsech, že nebudeme vědět kam dřív.
1: Myslím si, že bude mnohem nabitější, jo. Myslím si, že tam není už ani prostor pro žádného českého nebo slovenského interpreta, okay. Že to opravdu bude od začátku, já nevím, o těch 5 nebo 6 hodin nabité jako zahraničními hvězdami až do konce, až do rána, do 4. Takže bude to jako mnohem koncentrovanější jako než letní beatsy.
0: Když se vrátíme k letním beatsům, na co se můžou návštěvníci těšit právě kromě toho nabitého line-upu?
1: My jsme v loni spustili takový projekt Beats for Love Universe, kdy je festival rozdělený do třech takových žánrových zón. Love Sphere, Industrial Sphere, Space Sphere. Celé to propuje taková tepna puls a má, každá ta sféra má své dekorace, má své samozřejmě stage, má své performery, světla, vždycky v barvě a v nějakém jako tématu té dané sféry. Takže vyjdete ze zóny lásky, vejdete do vesmírné zóny, kde jsou planety, lasery, světla, vesmírné tance a my vlastně chceme, aby lidé si užívali ten festival jinak než hudebně a chceme vlastně hodně, pracujeme i na té mimo hudební stránce toho festivalu a cíl je ten, aby náš návštěvník vlastně byl od začátku do konce prostě překvapený a sedal na z toho, co tam vidí, prostě slyší, prožívá, takže je tam vždycky jako obrovský doprovodný program, jako strašně bohatý doprovodný program toho, co se tam děje a co lidé můžou vidět, tak podle reakcí jako víme, že jsou lidi z toho hodně unešení a snažíme se teda i tuhle složku toho festivalu hodně kultivovat. No.
0: A já teda musím vypíchnout ještě jednu věc a to je gastro, který máte na Beats for Love. Protože za mě třeba bylo geniální, nepamatuju si teda, kdo to byl, ale měli tam Love Burger, vysloveně ve tvaru srdce a tak. Tak mě zajímá, spolupracujete třeba právě takhle s těma podnikama na tom, že vytváříte třeba i nějaký speciální jako menu přímo pro festival?
1: Přesně, samozřejmě máme tam spoustu partnerů, že jo, jako Stěžení pivo je Prout, ti tam dělají úžasné věci, obrácené balóny prostě
0: na
1: a tak dále.
0: Na ty se těším šílenosti. I letos.
1: Jo, Red Bull, to jsem zapomněl říct, Red Bull, budeme to zveřejňovat až 3. na tiskovce, ale teda když jsem teda v očku, tak můžu naťuknout, Red Bull u nás udělá jejich úžasnou show, nějakou, že jo, Red Bull je hodně spjatý se sportem a bude to premiéra v České republice, takže tohle na Beats for Love budete moci zažít. Nemůžu zatím prozradit co, ale okay. bude to skvěle. A přesně tak, to gastro, my se snažíme tu úroveň zvedat, i spousta třeba našich partnerů z řad gastra, jako je nový partner Kofola, Beefeater samozřejmě, Absolut Vodka, generální partner Prout, vždycky do toho festivalu něco přinesou tak, ať těm lidem skultivují vlastně i tady tuhle oblast vlastně jejich bytí na tom festivalu a Love Burger a Love Dog jsme prostě vymysleli my, jsme vždycky spojení s úžasnými šéfkuchaři, prostě s velmi známými a je to jako věc, která jako není prostě nejlevnější, ale je tam 100% kvalita prostě. Jo. Love Burger má tvar srdce a je tam fakt irské hovězí maso, prostě velmi kvalitní věc. Stejně tak Love Dog, je to prostě obrovský jako hot dog, kde je prostě párek jako domácí z malého řeznictví od bobra, 98% masa, houska od malého pekaře, fakt kvalitní se semínkama. Jo, a je to prostě, určitě se z toho najíte a je to jako něco, co chceme do budoucna rozšiřovat, na čem chceme pracovat, aby i ta gastronomie na tom festivalu byla skvělá, no, protože a my už jsme jako obecně, myslím si, že i v Česku, jako nevím teda, jestli všechny festivaly, ale jsme na tom hodně dobře, jo, když prostě jdete na Ultra v Miami, tak dostanete jako pivo za $17 a je to teplé pivo třetinka, jako přelítá do kelímku, jako prostě a ta úroveň je jako někdy fakt příšerná, jo, to u nás je ta úroveň vůbec tady těch služeb a toho všeho na velmi vysoké úrovni.
0: Jako já musím říct, že za mě je jedna z mých oblíbených částí beatsů rozhodně i to gastro, takže já se těším, co nás čeká letos a hodně se teda těším i na to překvápko od Red Bullu. Takže doufám, že se uvidíme teda v Ostravě na beatsech a vy nám nikam nechoďte, protože teď si dáme top 3 klipy tohohle týdne.

0: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
4: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
5: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
6: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
7: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
8: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
9: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
10: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
11: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
12: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
13: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
15: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
16: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
17: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
19: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
20: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
21: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
22: A dělají to taky ostatní?
21: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
23: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
0: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
1: Volkswagen.
2: Co to je za hvězdu?
22: To je Sirius.
24: Ale ne ta druhá.
22: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
25: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
22: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen. This beauty!

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitamínem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
3: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
4: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
5: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
9: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
10: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
11: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
10: Mela cože?
11: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
10: Vy za to stojíte.
12: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
7: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete irský ramsteak 250 gramů za 159,90. Camembert za 19,90. A Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl. To se vyplatí.
13: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
14: Pojď, pojď, pojď!
15: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy. Vždyť nemám.
16: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
17: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
18: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
19: Okay.
18: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše.
19: Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
20: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
21: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
22: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

Let's go. Sounds good. Real good.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
2: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
3: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
4: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete irský rumsteak 250 gramů za 159,90. Camembert za 19,90. A Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pojď, pojď, pojď!
6: Jo, jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
7: Vždyť nemám.
8: Nový Head & Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head & Shoulders. Až 100% bez lupů.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
10: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
11: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
12: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
13: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
14: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Horčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace horčíku a vitamínu B6.
15: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
17: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
18: Astrid Glow Expert 4D redukuje tmavé skvrny a vrásky, zjemňuje pleť a sjednocuje její tón. Astrid Glow Expert 4D. 4 účinky, jedna volba.
19: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit. a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
20: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
21: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
22: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
23: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
24: Perfetto? Perfetto.
23: De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
25: Vítej u nás v Naked Attraction.
26: Někdo říká, že je láska slepá.
27: Tam něco vidím.
28: Pěknou dlouhou předkošku.
27: Masakr.
26: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
25: Wow, pěkně.
26: Naked Attraction Česko a Slovensko.
29: Tenhle pohled miluji.
26: Každou neděli ve 22 hodin.
30: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.

0: létě je akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky pleťové kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v tetě mám.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 29,90 a vejce M v Byla klubu za 128,90. Byla.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku brokolice 500 gramů za 19,90. Agricol Aidam 30% 200 gramů za 29,90. A Surf prací gel různé druhy za 179,90. Kaufland.
5: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
6: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
5: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
7: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
8: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
9: Tyjo, to je neskutečná šance.
10: Maxi Výprodej.
11: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
13: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
14: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-Thru.
15: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
16: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
17: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
18: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
19: Kate, pojistku prosím.
18: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
19: Už jsem myslela, že někoho máš?
20: Mám. mBank.
3: Mějte ji i vy. a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.

0: Vítej u nás v Naked Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
2: Tam něco vidím.
3: Pěknou dlouhou předkošku.
2: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
0: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Tenhle pohled miluji.
1: Každou neděli ve 22 hodin.

Podzim splétá do mlhy tisíc vůní stopy tvýho světa. Zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly jenom vlasy, vůně naději a lených cigaret.

0: kolik nocí jsem už nebyl s tebou.
1: V mori ticha
0: zbyl jen z cigarety dým.
1: Možno hladíš do tmy
0: a v duchu mi máváš naším znamením.
1: Mi s Bohom dáváš
0: mrtví nemiluji.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.

0: Sberbanka.
1: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Tento týden například Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Kaufland.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si její unikátní vůni a chuť. Objevte i osvěžující novinku. Perla ledová káva jen za 16,90. Perla. Káva jedinečných chutí. Albert.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
6: Chcete taky svých 5%?
5: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
7: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
8: Přesně 200 míčů, s tím se dá hrát.
7: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.

0: chutná dovolená.
1: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
2: Chcete taky svých 5%?
1: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
3: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
4: Žádné háčky s nafukováním, s plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
8: Maxi výprodej.
9: To je šance.
8: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
10: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Siniminis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Siniminis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Siniminis Protein, tvoje oblíbené cereálie, teď s přidaným proteinem.
11: Nevyrábíme auta.
12: Cože?
11: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
13: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Biošpekáčky za 69,90 nebo Albert Klobása Merges za 79,90. Albert.
14: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. Patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Kuře bez drobů a 2/4 u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90.

0: Vítej u nás v Naked Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
2: Tam něco vidím.
3: Pěknou dlouhou předkošku.
2: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
0: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Tenhle pohled miluji.
1: Každou neděli ve 22 hodin.

Nehledě na to, že Eddie Stoilov je kosmonaut, takže vždycky to s tím vesmírem, dokud my budeme něco společného mít, bude. Že kosmonaut je kosmonaut, že jo, ale ne farmář.

przez nie to, co chcę. Smy jako dwa wocy, co wyją na mnie sił.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.

0: Partners banka.
1: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
2: Čemku? Jenom jsem z okresu.
3: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty faktuře zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
2: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
4: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
1: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Fio.
5: V Tetě je akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky pleťové kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
8: Asko nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
11: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
13: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
14: Již od čtvrtka šery rajčata keříková 300 gramů za pouhých 49,90 a zahradní žampiony 400 gramů jen za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Totál pořádá Maxi Výprodej.
16: Tyjo, to je neskutečná šance.
17: Maxi Výprodej.
18: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Děti, jídlo!
7: To nemusíš.
0: A co si můžu dát já?
7: Všechno, kde je vlaječka.
9: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo

0: spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Nyní bezlepkové těstoviny Nature's Promise za 33,90 a bezlepkový semínkový chléb za 34,90. Albert.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
0: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není buřt, z čeho je váš špekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
2: Biohovězí burger Nature's Promise za 99,90 nebo biomarinovaná pečeně za 139,90. Albert. These beautiful things that I've got.
3: Očko tě zve do kina.
4: Slibuju.

0: chytit troly.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
0: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
2: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji nabíječku.
2: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Mamut 1-1. Debex by Den Braven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
3: Nulka. Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
6: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
7: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
8: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
9: Ten den změnil úplně všechno.
10: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
11: Všechny stopy vedly na jedno místo.
12: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
13: Záhada, co?
14: Ty už mě nemiluješ?
15: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
16: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
17: No to půjde těžko bez křídel.
16: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
17: Aha, a jak asi?
16: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
17: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
18: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
19: Velké vítězství může začít malým gestem.
20: Už jsem myslela, že někoho máš?
21: Mám. Mbank.

0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
1: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
3: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka SkyTubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou SkyTubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink. V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
4: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
5: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
6: Volkswagen.

0: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist.

0: Whatever you.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Red Bull vám dává křídla.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
7: OK, všichni, jdeme na to.
8: Pojďme mluvit o vlasech.
9: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
8: Můj účes reflektuje, kdo jsem, a chci, aby vydržel.
9: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
10: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
11: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
12: My si půjčíme bezpečně.
11: Tady podpísek.
13: Ne, ne, tady podpísek.
14: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
15: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
16: Totál pořádá Maxi výprodej.
17: Tyjo, to je neskutečná šance.
18: Maxi výprodej.
19: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
22: No to půjde těžko bez křídel.
21: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
22: Aha, a jak asi?
21: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
22: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
11: Tady se vám blíží splátečka.
5: Ale nestraš.
14: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
23: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
24: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
25: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
26: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
25: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
27: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.

ležím na hotelu sám, čekám, až mi někdo odpoví. Bordel v hlavě mám, pomalu mě žere svědomí. Hnusnou bolest cítím, tohle nikdy nemělo se stát. Proč jsem byl

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
6: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
7: Ten den změnil úplně všechno.
8: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
9: Všechny stopy vedly na jedno místo.
10: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
11: Záhada, co?
12: Ty už mě nemiluješ?
13: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
14: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
15: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
16: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
17: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
18: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. mBank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
19: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší

0: každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Čibo. Tento týden Festival kávy Čibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
6: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
6: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
7: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
9: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
10: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
11: No to půjde těžko bez křídel.
10: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
11: Aha, a jak asi?
10: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
11: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
12: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
13: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
14: Ten den změnil úplně všechno.
15: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
16: Všechny stopy vedly na jedno místo.
17: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
18: Záhada, co?
19: Ty už mě nemiluješ?
20: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými. Novinka.

0: Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
5: Volkswagen.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
7: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
8: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
9: Očko tě zve do kina.
10: Slibuju.

0: Сильно ясно, хитит троллы.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dang,
2: Monika Timková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
3: Návykový látky až po samotným přelnu.
0: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
2: Dej do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutein, první pomoc pro vaše oči.

0: Bavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
4: Teď je akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky pleťové kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Ten den změnil úplně všechno.
6: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
7: Všechny stopy vedly na jedno místo.
8: Bydlím vedle. Ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
9: Záhada, co?
10: Ty už mě nemiluješ?
11: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
12: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.
0: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
13: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma. Česká značka s nápady.
14: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
15: Velké vítězství může začít malým gestem.
16: Už jsem myslela, že někoho máš?
17: Mám. Mbank.
15: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
18: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
19: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
20: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
21: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
22: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
23: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je nahoře.

0: hodiny odlíčíš je za vteřiny teplou vodou jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou SkyTubes. Zvýrazni irty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.

0: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
4: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
5: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
6: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
7: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
8: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
10: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
11: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
12: Love my car. Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
13: Volkswagen. Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou. Stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál.

0: Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
4: Astrid Glow Expert 4D redukuje tmavé skvrny a vrásky, zjemňuje pleť a sjednocuje její tón. Astrid Glow Expert 4D. 4 účinky, 1 volba.
5: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
6: Tyjo, to je neskutečná šance.
7: Maxi Výprodej.
8: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T, s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Co to je za hvězdu?
10: To je Sirius.
11: Ale ne ta druhá.
10: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
12: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
10: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
13: Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak se nechte unést. Šance. Zábava má zelenou.
14: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
15: Víte u nás v Naked Attraction.
16: Někdo říká, že je láska slepá.
17: Tam něco vidím.
18: Pěknou dlouhou předkošku.
17: Masakr.
16: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
15: Wow, pěkně.
16: Naked Attraction Česko a Slovensko.
19: Tenhle pohled miluji.
16: Každou neděli ve 22 hodin.
20: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Banka.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. mBank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
6: Kam ta tržba mizí?
7: Mňau, mňau. Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
6: A dost.
7: Příchozí platby.
8: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
9: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM. Zde jsem člověkem. Zde nakupuji. Moje vlasy. Moje péče. DM. Široký výběr a výhodné ceny každý den.
10: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
11: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
12: My si půjčíme bezpečně.
11: Tady podpísek.
13: Ne, ne.
14: Tady podpísek.
8: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
15: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
16: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
15: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
11: Tady se vám blíží splátečka.
12: Ale nestraš.
8: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
17: Ten den změnil úplně všechno.
6: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
18: Všechny stopy vedly na jedno místo.
6: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
19: Záhada, co?
20: Ty už mě nemiluješ?
21: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
22: OK, všichni, jdeme na to.
23: Pojďme mluvit o vlasech.
22: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
23: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
22: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
24: A můžete ji vyzkoušet.
25: Ale my máme vypráno.
26: Co tady děláte?
25: Testujem. To je dopravát.
27: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5 000. Tatart.
28: Ano?
29: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
30: své peníze převést na bezpečný účet.
31: Kdo volá? Brankář?
29: Bankéř.
31: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
30: A vy řekni, co chceš?
31: Nemáte? Tak tu máte.
8: S aplikací KB+ máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
0: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Vítej u nás v Naked Attraction.
3: Někdo říká, že je láska slepá.
4: Já něco vidím.
5: Pěknou dlouhou předkošku.
4: Masakr.
3: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
2: Wow, pěkně.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko.
7: Tenhle pohled miluji.
3: Každou neděli ve 22 hodin.

0: you got buns, hun.
1: Boy, toy named Troy used to live in Detroit.

0: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný

0: Servis Škoda.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
2: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
6: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
7: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
8: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
9: Volkswagen.
10: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
11: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
12: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
13: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
14: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. Mbank.
14: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
18: Ten den změnil úplně všechno.
19: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
20: Všechny stopy vedly na jedno místo.
21: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
19: Záhada, co?
22: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
23: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
24: Vítej u nás v Naked Attraction.
0: Někdo říká, že je láska slepá.
1: Tam něco vidím.
9: Pěknou dlouhou před koštěm.
1: Masakr.
0: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
1: Wow, pěkně.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko.
18: Tenhle pohled miluji.
0: Každou neděli ve 22 hodin.

0: Onyx.
1: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
2: E-kondomy.
1: E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
3: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
4: Ajajaj.
3: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky, kvůli mně nebo kvůli holkám?
5: To může být jenom holkama.

0: Německo.
1: Srdečně vás vítám. V našich boxech jsou připraveni krasavci, jeden hezčí než druhý. Ať začneme odkudkoliv. A opět uvidíme, pro koho se rozhodne naše nezadaná.
2: Tři vlastnosti, které mě určují, jsou určitě, že jsem megalomanka, ale dost mnohostranná. Jinými slovy, nejsem specialistka. Nemůžete mě zaškatulkovat a na tu druhou vlastnost jsem právě zapomněla. Jo, mám velké srdce. Jsem Eliša, je mi 29 let a jsem nejúspěšnější tvůrkyně klipů v Německu s více než 400 videoklipy. A teď se chystám napsat vlastní album a stát se jednou z nejlepších raperek v Německu. Píšu poezii na společensky kritická témata, která pak přetvářím do svých rapových písní. Tvoje stará má husí kůži z milostných písní a já z gangsta rapu. Kromě rapu mám samozřejmě i další koníčky. Posilování, tanec u tyče, umím dobře tvarkovat. Jde mi box a také taekwondo. Před 8 lety jsem měla poslední vztah s klukem, který mě svou žárlivostí přiváděl k šílenství. I když nejsem nevěrná, ale bylo to vyčerpávající. Takže mi určitě něco chybí. Chtěla bych mít stabilní vztah. Myslím, že sexuální stránka vztahu by měla být na stejné úrovni jako ta psychická. Dlouho jsem se zdráhala používat nějaké seznamovací aplikace a tak, ale pak jsem to udělala. A muži jsou takoví profíci přes Photoshop. Říkám si, no super. A pak se s nimi setkám a říkám si, to myslíš vážně? Do vysněného vztahu bych chtěla nejlepšího přítele, který ideálně sdílí i některé z mých zájmů. Věrnost je pro mě moc důležitá, inteligence a humor a sex je pro mě také důležitý.
1: Elišo, od pohledu bych řekl, že se u tebe s muži netrhnou dveře.
2: Jde mi o duchovní spojení a i sexuální. Většinou najdu buď jen mozek, nebo jen dobrý sex, ale chtěla bych obojí.
1: Teď je otázka, jak vypadá ten duševně i tělesně dokonalý partner.
2: No, teď jsi řekl dokonalý, takže dokonalý, 1,90 m.
1: 1,90 m.
2: Je potetovaný.
1: Tetovaný.
2: Atraktivní tvář.
1: Atraktivní tvář.
2: Tmavé vlasy.
1: Ano.
2: A co do charakteru, měl by být vzdělaný.
1: Vzdělaný? To znamená nejmíň maturita?
2: Jsou různé formy inteligence. Kdo se učí věci naspaměť, možná je emocionálně trochu divný, to se také nehodí. Měl by být v pohodě a taky je důležitá věrnost.
1: Takže, milá Elišo, rychle ti vysvětlím pravidla. Jak vidíš, máme 5 barevných boxů a k ním malý soubor pravidel. Začneme s spodní částí těla, pak přejdeme k horní a pak k obličeji. V každém kole musíš jednoho vyřadit. A než si vybereš svého favorita z posledních dvou, uvidíme tě také svlečenou, což je samozřejmě vzrušující jak pro muže, tak pro nás. Takže bych řekl, že je čas na dolní části. In den Unterkörper.

0: Tak zaprvé děkuji klukům, že mají ty koule sem přijít.
1: Teď je otázka, který box tě nejvíc oslovil? K tomu půjdeme ze všeho nejdřív.
0: Můžeme si to projít?
1: Zařídím se podle tebe.
0: Fajn.
1: Jsem tu něco jako partnerská terapeutka. Fialová.
0: Ano, nejdřív k fialové. Každopádně na sebe dbá. Má chlupy, ale ne moc, to se mi líbí. Nemám ráda úplně hladké, ale zase nemusí vypadat jako žvejkal.
1: Má obřízku.
0: Tím se mi také víc líbí.
1: Jdeme ke žlutému.
0: Hezky trénovaná stehna.
1: Jo.
0: Každopádně sportuje. Tetování, hezký. Mám fetiš na tetování, ale opravdu extrémně.
1: Co to vidíme na tom tetování? Ukaž nám tu ruku. Hvězdy.
0: Nevím, co to je.
1: Taky nevíš, co to je.
0: Ale je tetovaný.
1: Dobře. A jak vidíme, pokud to můžu říct, velký penis. Tohle se ti líbí?
0: Teď k tomu přistupujeme vědecky.
1: Prosím, jsem rád, že tu mám dneska vědeckou ukazečku.
0: S větším penisem muž prostě dosáhne do určitých oblastí, kam s menším nedosáhne a nedojde ke správné.

0: stimulaci.
1: Žlutý uchazeč rozhodně
0: dosáhne do jistých oblastí.
1: Do těchto oblastí. Jdem
0: k červenému.
1: Jako expertka, co bys řekla? Podle mě penis, co se prokrví a zvětší.
0: Taky bych řekla.
1: Obřezaný?
0: Obřízka je vždycky dobrá i kvůli hygieně. Taky vidím. Tetování. Ukaž ještě tetování.
1: Aha, tetování.
0: Hodiny?
1: Mává nám.
0: Ale má krásnou pleť, hezkou pevnou pleť.
1: A modrý s ním mává. Nevím, jestli je to hezké. To je na pozdrav.
0: Umí flirtovat.
1: Velký neobřezaný trochu pubické ochlupení, co ty na to?
0: Je to ještě hezké, nemá jich moc, očividně trénovaný, určitě sportuje. A má víc tetování, taky hezké, pěkné ruce. Nohy.
1: Vidím velké a svalnaté ruce, takové, že by mohly...
0: Uměl by chytnout.
1: Ano. Říkám si, co to má na ruce za tetování. Ukaž to tetování.
0: Růže trochu s pozadím.
1: A lístek. Fajn, zelený. Co říkáš zelenému?
0: V každém případě také sportuje.
1: Oholený.
0: Oholený, pár chloupků, ne moc. Malé tetování.
1: Líbí se ti ten penis? Je obřezaný, to už jsme si...
0: Už na to koukám.
1: Milá Elišo, s kým se chceš rozloučit?
0: Rychle si to projedu.
1: Třeba chceš... Prosím.
0: Fajn. Minutku, dvě. Musím si to promyslet. Myslím, že se rozloučím.
2: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani, číslo jedna v Itálii.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
9: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a supervoděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
10: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
11: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
12: Velké vítězství může začít malým gestem. jsem myslela, že někoho máš.
13: Mám. Mbank.
14: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
15: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
16: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
17: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
18: Volkswagen.
19: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
20: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
21: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
22: Ten den změnil úplně všechno.
23: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
24: Všechny stopy vedly na jedno místo.
25: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
26: Záhada, co?
27: Ty už mě nemiluješ?
28: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
29: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
30: No to půjde těžko bez křídel.
29: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
30: Aha, a jak asi?
29: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
30: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi myslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
31: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
32: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
33: 18. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
34: Ty brďo.
35: Wow. Prosím.
33: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
35: Akorát ho chytit.
36: Zaujímavé.
33: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
37: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
38: Jak udělat máj... Všechny erotické hračky, to jsme my.
39: E-kondomy.
38: E-kondomy.cz.
0: Fajn. Minutku, dvě. Musím si to promyslet. Myslím, že se rozloučím s červeným boxem.
1: Tak řekněme červený. Proč?
0: Řekněme, mám jen toho, co mě přitahuje.
1: To je 36-letý Marcel z Rammstein.
0: Krásná tvář.
1: Krásný dobrý den, pojď prosím k nám. Eliša, doufám, že teď trochu lituješ.
0: Ahoj.
40: Děkuji.
0: Hezký den.
1: Díky za spolupráci.
0: Krásný obličej.
40: Jsem trochu zklamaný, že to bylo hned na začátku. Byl bych si přál ještě třeba dvě kola, ale život jde dál. A jiné matky mají také hezké dcery.
1: Zbývají nám 4 muži a my se dostáváme k další části, kterou chceme představit, a tou je horní část těla. A já bych chtěl říct, pánové v boxech, napněte horní část těla a fascinujte nás. Kdo tě magicky přitahuje? Ke kterému muži půjdeme nejdřív?

0: Takže kdo se ti líbí? Ke komu půjdeme?
1: K modrému.
0: K modrému?
1: Ano. To tetování je hezké, ta jizva mi nevadí. Já jich mám také několik.
0: Proč tě teď oslovil první tenhle?
1: No, myslím, že mě nějak nevědomky vzrušila ta výška. A má dva piercingy bradavek. Každopádně, tenhle je může nosit, je trénovaný. Ale nemoc. Líbí se mi. Pěkné ruce a nohy.
0: Ty ovládáš i taekwondo. Hledáš opravdu ochránce, nebo se tě mají muži trochu bát?
1: Bylo by hezké, kdyby se také uměl prosadit.
0: Jaké jsi objevila tetování na pravé paži?
1: Obličej jeptišky?
0: Jeptiška. Otázka zní, kam si může vytetovat tvoje jméno. Druhá ruka je ještě volná.
1: Na penis.
0: Na penis? Myslíš, že se akorát vejde?
1: Jo.
0: Dobrá, pokročme ke žluté.
1: Víc tetování, to se mi líbí.
0: Ty vzadu?
1: Můžeš se otočit? Hezký, taky bych chtěla černá křídla.
0: Anděla?
1: Lucifer, jako padlý anděl. Líbí se mi.
0: Není ochlupený a řekl bych, že je vyrýsovaný.
1: Hezké tělo.
0: Ano.
1: Ano.
0: Tak koukejme, jak je na tom fialový.
1: Taky hezká pleť, bohužel bez tetování.
0: Žádné tetování a malé bradavky, řekl bych.
2: Klein?
1: Přijde mi to hezčí, než bradavky jako talíř.
0: Dobře, podíváme se, co pán v zeleném. Taky vyrýsovaný.
1: Vyrýsovanější dokonce i břišní svaly a tak.
0: A vidím i chlupy na hrudi.
1: Jo, ale ne moc. To se mi taky nelíbí.
0: Tetování v podpaží?
1: Hodně malé, určitě je to datum.
0: Datum? Dvě data?
1: Ano.
0: Třeba datum narození.
1: Matky, sestry?
0: Tak dobře. Elišo, zbývají čtyři muži. Teď přichází chvíle, která se ti tolik nelíbí. Protože jednoho z nich posíláme domů. Máš představu, koho chceš poslat domů teď?
1: Zase si to proskenuju.
0: No prosím, jako doma.
1: Rozloučím se s fialovým boxem. Ale jen proto, že chybí tetování, jinak je to velmi krásné tělo.
0: To je 30-letý Markus z Echingu. Velmi sympatická tvář.
1: Jo, takový přátelský. Díky, že jsi s námi byl.
0: Díky za spolupráci.
3: Byl to pro mě milý kompliment, protože mi řekla, že jsem dobře trénovaný a že sportuju. Byla to dobrá zkušenost a já se teď cítím pohodlně. Obzvlášť, když jsem nahý. Nezvyklé, ale příjemné.
0: Milá Elišo, přichází jeden z nejzajímavějších, možná nejzajímavější okamžik ze všech, protože uvidíme tváře tvých tří zbývajících mužů. Milí muži, prosím, usmějte se, přicházejí tváře.
1: No páni.
0: Která tvář tě spontánně nejvíc oslovila?
1: Zelený box.
0: Tak jdeme k zelenému.
1: Líbí se mi jižní typy, určitě tmavé oči, pěkné obočí a tak dále. Jen nemoc světlé. Má pěkně symetrický obličej.
0: Tak to každopádně. Pojďme k modrému.
1: Ahoj. Velmi krásné oči a

0: Pěkný úsměv. Myslím, že je to milý člověk.
1: A muž ve žlutém.
0: Lidé si brýle vždy spojují s inteligencí a vzdělaností. Většinou.
2: Když si reportér Clark Kent sundá brýle, podaří se mu jako Supermanovi zachránit svět, aniž by byl poznán. Ale mohl si brýle nechat, a to nejen proto, aby získal Elišu. Protože třetina dotázaných v jedné studii považuje lidi, kteří nosí brýle, za inteligentnější a pětina dokonce za důvěryhodnější než jejich lépe vidící spoluobčany. Takže není důvod si je sundávat.
0: Tenhle určitě může nosit vousy. Líbí se mi i ty náušnice. Nemá tak obrovské díry jako někdo. Takové nenápadné.
3: Takže jen dva z tvých preferovaných mužů tě smějí vidět nahou. Proto se s jedním mužem musíme ještě rozloučit. Jako vždy ti dám pár vteřin na rozmyšlenou. S kým se rozloučíme tedy teď?
0: Tak se přikloním ke žlutému boxu.
1: Žlutý?
0: A rozloučím se žlutým.
3: Tím je 32letý Patrik z Brušlau.
0: Díky za účast.
3: Díky za spolupráci.
4: Ano, jsem smutný, opravdu smutný. Vážně jsem myslel, že se dostanu do nejlepší dvojky. Nic k mému odchodu neřekla, ale myslím, že to bylo výškou. A chválu na svůj penis slýchám často. Vím, že je krásný.
3: Tak, teď máš svoje dva favority, ale než s nimi promluvíme, počkáme na tebe. Takže tě pošlu svléct. A pak se zase uvidíme. No, tak upaluj.
0: Zatím, kluci.
3: Budoucí reperka už ze souboje vykopla tři kandidáty. Zbývají Dennis a Jerome. Teď je otázka, kdo má větší říz, aby ji přesvědčil ve velkém finále. Jerome, Denisi, je hezké, že jste tu zbyli. Už jsme si trochu povídali. Co byste řekli, kdo uspěje teď?
4: Úplně upřímně on. 100%.
3: Ano?
4: Jo.
3: Co se vám na sobě líbí? Řekli byste, že máte něco, co se vám líbí?
4: Například on má víc tetování. A jí prostě bere tetování. U mě bych to ještě pár chtělo asi, no. Tenhle rošťák má hezký vousy. Vždycky jsem záviděl mužům, kterým vousy začínají už tady. To musím opravdu říct, že u mě je to horší.
3: Tak, jak se těšíte na Elišu?
4: Strašně moc.
3: Tak vás nebudu dál napínat. Vítej zpátky, milá Elišo.

0: Otoč se, jestli chceš. Pánové, teď poprvé vidíte ženu svých snů, Elišu. Co říkáte? Jerome?
1: Jsem vážně nadšený, musím dávat trochu pozor, protože mi jdou oči kolem i kvůli těm tetováním.
0: Kde musíš dát pozor, nahoře nebo dole?
1: Abych moc nesklouzl pohledem, všechno to vypadá úžasně a zvedá mi to náladu. A řekl bych nejenom náladu.
0: Denisy?
1: No, musím upřímně říct, že je to moc hezká dáma. Přesně na takové jsem i takový typ ženy. A už při otočce jsem viděl, že má vzadu Wild Soul a z toho se dá usoudit, že je na to trochu vysazená.
0: Ty jsi na to trochu vysazená?
2: Jo.
1: A ty piercingy se mi prostě moc líbí.
0: Elišo, máš na výběr dva skvělé muže, každý jiný. Oba jsou nádherní, ale jen jeden tě smí doprovodit na rande.
2: Dobře.
0: Denis nebo Jerome, kdo tě smí doprovodit na rande?
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Tymkova,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show.

0: každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
1: Víte u nás v Naked Attraction.
2: Někdo říká, že je láska slepá.
1: Tam něco vidím.
3: Pěknou dlouhou předkošku.
1: Masakr.
2: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
1: Wow, pěkně.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Tenhle pohled miluji.
2: Každou neděli ve 22 hodin.
5: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
6: Dennis nebo Jero, kdo tě smí doprovodit na rande?
7: Zaprvé jste oba super sympatičtí, to říkám nejen před kamerou a jsem za to moc vděčná. Ale jak už jsem řekla, jsem dost umanutá, co se týče typů. Proto vezmu na rande jeho.
6: Denise, tak milý Jerome, díky moc za účast a za tu odvahu. Snad brzy na viděnou.
7: Díky.
8: Všechno dobré. Pane, jo, to byla ale atraktivní ženská. A který muž by si nepřál jít s takovou na rande? Ale musím dodat, jak jsem tak viděl jeho a její, od pohledu se k sobě hodí. To si rozhodně myslím. Ničeho nelituju.
6: Pasujete k sobě jako kostky Lega. Tak pojďte, jsem anděl lásky. Už vám jen popřeji hezký večer, snad to k něčemu bude. A kdyby byly děti nebo svatba, čekám na pozvání. Hodně štěstí na rande a všechno hezké. Díky za účast. Čau.
8: Proč myslím, že se rozhodla pro mě? Jistě proto, že jsem v tomhle kole vypadal dobře. A jižní typy se přitahují.
7: Moje matka by řekla, že je to milý typ. Ne tak brutální jako všichni. Měla by radost.
8: Eliša potřebuje dominantního partnera a to já rozhodně jsem.
7: Dennis vypadá zdrženlivě, trochu stydlivě a já jsem hodně dominantní. Uvidíme, jestli se na rande trochu ukáže.
8: Teď mám šanci Eliše ukázat, že jsem ten pravý.
7: Jak se máš?
8: Skvěle. A ty?
7: Taky.
8: Jinak všechno dobrý?
7: Jo, těším se. A ty?
8: Taky se na rande docela těším. Bez oblečení vypadá skvěle, ale já jsem ten, co dá na oči a ty oči mě okamžitě oslovily.
7: Jsi spíš na románky na jednu noc nebo na dlouhodobé vztahy?
8: Já jsem spíš na vztahy, vůbec nejsem typ na jednu noc.
7: Jo, ty jsou na nic.
8: To vůbec není pro mě. Schůzka probíhala fantasticky, nemohu si stěžovat. A je to žena podle mého gusta. Je velmi půvabná.
7: Popravdě jsem počítala, že bude nejistý a nevydá ani slovo. Ale vidím, že máme dobrou chemii, řekla bych.
8: A jinak jsem vlastně typ, co se rád mazlí.
7: To musí mít člověk druhého rád a souvisí to s intimitou. Když se mi někdo nelíbí, tak po sexu uteču.
8: Vážně? Tak to musím nejdřív zamknout dveře, nebo?
7: Já je vyrazím, umím bojový sport.
8: Ne, že mě ještě zabarikáduješ.
7: Pokud budeš věrný, nemáš se čeho bát.
8: Tak to nemám co ztratit.
7: Přesně.
8: Ale musím popravdě říct, ten ohos vypadá fantasticky.
7: Moc děkuju, hodně neformální. Líbím se ti víc oblečená nebo nahá?
8: Obojí.
7: Jo, musel jsi to říct. Flirtoval se mnou taktně, říkal i komplimenty, ale žádné. Jsi nadržená jako svině, udělám si s tebou, co chci a tak. Podle mě je zároveň sexy a milý. Musím s ním strávit víc času, abych věděla, kam si ho mám zařadit. Ale chemie je správná a to u mě nastává málo kdy.
6: Porande.
7: No?
8: Ahoj. Rande bylo super. Líbilo se mi s ní ještě více mluvit a dozvědět se o ní co nejvíc.
7: Bylo to uvolněné a bez spěchu. Přišlo mi to úplně snadné. A i by to tak mělo být, aby si člověk neříkal, no doháje, co teď řeknu, nebo tak. Je to prostě klidný typ, tím nemyslím, že by byl nudný, ale klidný protějšek. A to mě spíš uklidní, že se tak nerozčiluju.
8: To se ale ještě může změnit.
7: Jo, v posteli, ale ne v normálním životě.
8: No, uvidíme.
7: Dominance v posteli je povolená, rozhodně povolená. Ale v životě jsem za toho chlapa já.
8: Říkám si, jak to s námi bude dál, i vzhledem k té velké dálce se budu snažit jezdit co nejčastěji.
7: Že přijede nejdřív na víkendy, ukážu mu trochu Berlín a uvidíme, jestli to půjde, že?
8: Přesně.
6: Bez ohledu na to, jaké je tetování, je každé tetování důkazem velké lásky. A já jsem ta jehla, která ho vypichuje. Jsem Naked Attraction.
0: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
2: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Jak udělat máj... Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
6: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
7: Ajajaj.
6: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky. Kvůli mě nebo kvůli holkám?
8: To může být jenom holkama.
6: Jak podle? Umí s ním hýbat.
8: Toro.
7: Promiň.
6: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
8: Naked Attraction, Německo. Ahoj, jsem Tomas, je mi 42, pocházím ze Sigmaringenu a miluju přírodu. Takže jsem opravdu rád venku. Jakmile mám příležitost, jdu ven. Jsem si 100% jistý, že je ve mně i viking. A v kombinaci s přírodou, kde se také cítím skvěle, mi to dokonale sedí. Dokonale. Do posilovny chodím 4x nebo 5x týdně. Některé části mého těla se mi vážně líbí a dostávám na ně hodně zpětné vazby. Nohy už jsou můj, jak bych to řekl, klenot? Ano. Žiju sám, ale mám dvě děti z předchozího manželství. Jednu dceru, v prosinci jí bude 18. A syna, tomu bude brzy 14. Už 2,5 roku jsem sám a mám za sebou několik schůzek. Skoro bych mohl mít doktorát z randění. Za poslední 2,5 roku jsem měl přes 60 schůzek. Rozhodně mi chybí partnerka. Doufám, že tu potkám opravdovou divoženku, která mi bude vyhovovat. Mám tady úplně jinou možnost. Hned na začátku ji uvidím nahou a tím se lépe poznáme. Jak to říct, už předem vidím svůj desert.
6: Milý Tomasi, srdečně tě vítám. Proč jsi sám?
8: No, zatím nějak nepřeskočila jiskra posledních 2,5 roku.
6: Jak má vypadat žena tvých snů, pokud máš jistou představu?
8: No, úplně přesně bych si nic nestanovoval, ale řekl bych, čím divočejší, tím lépe.
6: Tomasi, pojď sem a já ti rychle vysvětlím pravidla hry. Uvidíš 5 barevných boxů a začneme s dolními částmi těla a pak přejdeme k horním částem a k obličeji. V každém kole se musíš rozloučit s jednou dámou, dokud na konci nezůstanou 2 favoritky. Jednu z nich můžeš vzít na rande. A to říkám, protože se na to ptá spousta uchazečů. Nakonec to může být jen jedna. Jsi připraven?
8: Jasně, jsem připraven.
6: Těšíš se?
8: Strašně moc.
6: Milé dámy v boxech, ukážeme spodní část.

0: Nech je na sebe působit. Oslovila tě některá přímo v první sekundě?
1: Skoro bych řekl zelená.
0: Tak začneme zelenou.
1: Juliánku, to má husté tetování.

0: Určitě trochu víc, než mám já, a má krásné nohy.
1: Jedno tetování mě zvlášť upoutalo. Půjdu blíž. Pozor, zelená, femme fatale, přeložil bych to jako zatracená žena. Je to tak?
0: Hrozná, ano.
1: Půjdeme k modré.
0: Také hodně zajímavá. Nad vulvou má vyholený vzor. Že ano?
1: Ano.
0: Také moc zajímavé.
1: Je to pro tebe téma? Pubické ochlupení u žen je důležité?
0: Já to radši tak, jak to je, když je opravdu holá. Ale, no, nic proti ničemu.
1: Dobré, a pojďme k ženě v červené.
0: Také vidím tetování.
1: Tak to musíme jít blíž. Pozor, ženo v červeném, jdu. Tobě taky radím mít blíž. Tomasi, koukni se, co je tam zobrazeného.
0: Tak to je hustý.
1: Na boku, jdu znovu k ní. Třeba má ráda něco jako 50 odstínů šedi.
0: No jo, to bych taky řekl.
1: Je to tak? Dej znamení.
0: Ano.
1: Dobrá.
0: Takže extrémně divoká divoženka.
1: Nehledáš přesně tohle?
0: Každopádně drsná.
1: A jak se ti líbí dáma ve žlutém?
0: Na levé ruce vidím tetování. Určitě tam má růži. Já mám také růži, jak vidíš, tady vlevo, respektive vpravo.
1: Aha. Ty tam máš All You Need Is Love. Takže pro dámy Tomasovo krédo je potřebuješ jen lásku. Co říkáš nechtům?
0: Hezké, ale také nebezpečné. Ale jo, dlouhé nechty a pěkné ruce jsou rozhodně plus.
1: Dámo ve žlutém, jsi nebezpečná? Přejdeme k poslední dámě ve fialovém. Na její vulvě vidím něco vzrušujícího a lesklého. Co říkáš intimním šperkům?
0: Skoro bych řekl, že je výjimečný.
1: Jo, už ho máš taky?
0: Ne, pokud mám být upřímný.
1: Je to vzrušující fialová? Dej nám znamení. Tomasi?
0: Paráda.
1: Piercing zdobí naše těla přes 7000 let. Piercing, Christina, pojmenovaný po své první nositelce, je však známý teprve od 90. let 20. století. Piercing je umístěn v horním záhybu zbíhajících se stydkých pisků a vychází z Venušina pahorku. Ač není určen k sexuálnímu vzrušení, rozhodně vykouzlí v očích partnera jiskru. Ale pozor, rána se hojí až 4 měsíce. Teď se dostáváme k prvnímu obtížnému úkolu. Rozhodnutí večera. Jedna z 5 dam nás totiž musí opustit a nesmí s tebou na rande ani tě vidět nahého. Která musí odejít? Přemýšlej. Udělej si chviličku a rozhodni se.
0: Ano, ano, velmi obtížné. Každá má trochu nádech takové divokosti. Řekl bych, že...
2: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
3: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
1: Která musí odejít? Přemýšlej. Udělej si chviličku a rozhodni se.
0: Ano, ano, velmi obtížné. Každá má trochu nádech takové divokosti. Řekl bych, že červenou.
1: To je 37letá Melinda z Kolína nad Rýnem.
4: Wow.
1: Doufám, že toho trochu lituješ.
0: Každopádně.
1: Děkuji ti, moje kočičko. Opatruj se. Čau.
0: Čau, Béla.

0: Z Naked Attraction si rozhodně odnáším zkušenost, že bych do toho šla znovu a znovu. Byl to další impuls ukázat se. I když jsem vypadla v prvním kole, udělala jsem všechno správně. Nic bych neměnila.
1: Milý Tomas, zbývají 4 ženy a přecházíme k další části naší show. A to k horním partiím. Milé dámy v boxech, ukažte nám trupy. Tak jdeme na to.
2: Tak teď to začíná být vzrušující.
1: Tak řekni mi.
2: Polévá mě horko.
1: Je ti vedro? Pokud je to nuté, svlékni se, to není problém, Tomas.
2: Už teď.
1: Která tě nejvíc oslovila?
2: Žlutý box.
1: Žlutá, výborně, tak jdeme nejdřív ke žluté.
2: Překrásná prsa.
1: Co říkáš na to tetování?
2: Přijde mi zajímavé. Ještě více zvýrazňuje prsa, takže krásné.
1: Ano.
2: Vypadá skvěle. Líbí se mi to. Je to pecka.
1: Pak bych řekl, že přejdeme k dámě ve fialovém. Vidíš ty hvězdičky?
2: No jo, taky vidím hvězdičky. Taky jsem myslel, že bych si dal udělat hvězdičky.
1: Ano.
2: Hvězdy jsou téma, ale vidím i piercing mezi prsy. Vidíš ho taky?
1: Jo. Dokonce 2.
2: Tahle kombinace mi připadá velmi krásná, jde to směrem od pupíku.
1: Je to taková kompozice.
2: No jo, rozhodně.
1: Takže jdeme k zelené uchazečce. Tomasi, tady je ta v zelené.
2: Hodně velká prsa. Páni.
1: Záleží ti na velikosti, je to problém?
2: Ne, řekl bych, stačí do hrsti. Tak akorát do ruky.
1: Aha, ano, ano.
2: Ale řekl bych, musí to jít celé k sobě. Velikostí a tvarem.
1: Ukaž ruce, Tomasi. Poradil bys si s dámou v zeleném? Víš přece, je to divoška, femme fatale.
2: Jo, to bych řekl, femme fatale.
1: Jen ti to říkám, Tomasi.
2: Poradím si se vším.
1: Žena v modrém je protikladem všech. Dokonce nemá ani tetování. Jak se ti líbí?
2: Je to novinka. Moje přítelkyně měly zatím vždy tetování.
1: Mně přijde, jestli to můžu říct, že má neskutečně krásnou siluetu, včetně břicha.
2: Ano, určitě. A líbí se mi její bradavky.
1: Hezké bradavky.
2: S tím už se dá pohrávat.
1: Tak radši pojďme, než si začneš hrát s některou z holek.
2: Už se mi chvějí ruce ze samých krásných žen.
1: Víš, Tomasi, v boxech zbyly 4 krásné dívky. Ale teď přijde ta chvíle. Chvíle, kdy se s jednou kočičkou musíš definitivně rozloučit.
2: Tetování je pro mě opravdu důležité. Vážně se mi líbí. Je to pro mě opravdu těžké, ale přiklánil bych se k modré. Ano, modrá.
1: Takže dáma v modré.
3: Sabrina
1: 40-letá Sabrina z Weinheimu. Podívej, krásná, okouzlující žena.
2: Vypadáš překrásně. Pane jo, už teď toho lituju.
1: Děkuji za účast.
2: Díky.
0: Jo, Tomasova škoda. Myslím, že o něco přišel. Se mnou je to vždycky dobrodružné a humorné. Určitě bychom si užili skvělý večer. Už jsem od Tomase dostala spoustu komplimentů. Zvedá mi to sebevědomí? Ano. Pro mě je to výhra. Je to zážitek.
1: Milý Tomas, přichází čas na asi nejzajímavější část našeho pořadu. Milé dívky v boxech, prosím, nasaďte svůj nejlepší úsměv, protože přicházejí tváře.
2: U všech Vikingů.

0: Milý Tomasi, ke kterému boxu chceš jít?
1: Ke žlutému.
2: Žlutý, tak jdeme ke žluté.
0: Jak se ti líbí celek?
3: Abych to popsal jedním slovem, sexy. Brutální úsměv. Řekl bych skoro obrovská pusa.
2: Co se s tím dá dělat?
3: No, už teď je mi poněkud horko.
2: Aha, dobře, dobře, necháme to pak a přejdeme k Fialové. Dámě ve žlutém už je taky teplo, mně už je taky horko. Co říkáš ženě ve Fialovém?
3: Opět piercing vertu. Jsem správně informován? V jazyku? Aha, v jazyku taky.
2: Vypadá, že to s jazykem umí.
3: No jo.
2: Přijde mi jako vikingská žena, divoženka.
3: Svatá pravda.
2: Může to být tvoje vikingská...
3: Řekl bych nordická.
2: Tvoje vikingská žena?
3: Může být, no proč ne?
2: Teď přejdeme k největší divožence ze všech.
3: Pane, jo, ta má ale kukadla jako zrcadla.
2: Ano.
3: A hodí se k tomu celku, jo?
2: Ano.
3: Řekl bych skoro ohnivá.
2: Taky si myslím, jako první jsem si to spojil. Hodně sebevědomá.
3: Rozhodně, jo. Myslím, že přesně ví, co chce.
2: Myslíme správně? Naznač. Aha. Tomasi, pojď sem. Přichází ta chvíle. Tomasi, vím, že se chystáš vrhnout s křikem na podlahu, ale jedna z těch roztomilých dívek, můžu jen říct, že máme tři krásné dívky, musí jít hned, než se ty dvě poslední dostanou do velkého finále a uvidí tě nahého. Takže nám teď řekni, se kterou dívkou by ses v tuto chvíli nejraději rozloučil. Pořádně přemýšlej a mluv.
3: Je to strašně těžké, já je chci všechny.
2: Tak řekni se, kterou se rozloučíme.
3: Ajajaj. Řekl bych...

0: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
4: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
8: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink. Maybe it's Maybelline.
9: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
10: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
11: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
12: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
13: No to půjde těžko bez křídel.
12: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
13: A jak asi?
12: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
13: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
14: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
15: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
16: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
17: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
18: Velké vítězství může začít malým gestem.
19: Už jsem myslela, že někoho máš?
20: Mám. Mbank.
18: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
21: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali.
0: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
21: Volkswagen.
22: Ten den změnil úplně všechno.
23: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
24: Všechny stopy vedly na jedno místo.
25: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
26: Záhada, co?
27: Ty už mě nemiluješ?
28: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
29: Osmnáctka.
30: Očko ti doporučuje.
31: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
32: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
33: Ty brďo.
34: Wow. Prosím.
32: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
35: Akorát ho chytit.
36: Zaujímavé.
32: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
37: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
38: Takže nám teď řekni, se kterou dívkou by ses v tuto chvíli nejraději rozloučil. Pořádně přemýšlej a mluv.
39: Je to strašně těžké, já je chci všechny.
38: Tak řekni, se kterou se rozloučíme.
39: Ajajaj. Řekl bych fialovou.
38: Fialová. To je Sofie. 33 let z Eisenachu.
39: Díky, že jsi tu byla. Jsi nádherná.
38: Tak, líbil se ti?
40: Jo.
38: Takže Tomáš, si myslím, že je to pech. Děkuji za účast a přeji vše dobré. Děkuji ti, zlatíčko.
39: Jsi odvážná, čau.
40: Škoda, že mě vyřadil, protože mi byl vážně sympatický. Chválil i můj intimní piercing. Myslím, že by se mnohem více žen nebo lidí mělo postavit za svoje tělo. Každý jsme jiný a to je dobře. Tomas přišel o rande se mnou, jeho škoda. Ráda bych viděla, jak vypadá nahý.
38: Než si dáme poslední dva anděly lásky, musím tě teď poslat dozadu, abychom tě viděli taky nahého. A pak si budeš muset vybrat z posledních dvou. Tomasi, řekl bych, že se brzy uvidíme.
39: Jasnačka, tak zatím.
38: Udělej si pohodlí, odhoď ty obaly. Náš Viking se vydal na loupežné tažení lásky a ukradl srdce pěti dámám. 31letá Cora a 22letá Larisa mají ještě šanci získat ho zpět. Moje dvě krásné kočičky, Coro a Lariso. Obě jste ve finále. Jak se vám líbí Tomas?
40: Opticky se mi líbí. Už to tetování mě vzrušuje, to musím říct. Vypadá dobře. Přijde mi, že má i atraktivní hlas.
38: A ty, Coro?
40: Má super tělo, je hodně sexy.
38: Ano.
40: Líbí se mi i tetování, jsem zvědavá, jak vypadá.
38: A přichází chvíle, na kterou se všichni velmi těšíme. Přichází úplně nahý Tomas. Tomasi, pojď! Tak co říkáte, dámy? 10 z 10?
40: No, určitě.
38: Super tělo?
40: No ano, vypadá velmi sexy. Je skvělý, nahý.
38: Milý Tomasi, přichází chvíle, na které záleží, protože si musíš vybrat, kdo s tebou dnes smí na rande. Cora nebo Larissa?
1: Coro, Larissa, jo. Beru Larissu.
38: Dobře, tak děkuji, milá Koro, že se zúčastnila a vše dobré. Na viděnou.
40: Taky všechno dobré.
1: Přišlo mi to mega těžké, vypadáš skvěle.
38: Dobře, děkuji, ahoj.
40: Ahoj. Rozhodně je to velmi atraktivní muž, ale určitě jí ho nezávidím. Budu dál řádit na trhu nezadaných a bavit se, dokud se nenajde ten pravý.
38: Skromně bych řekl, že jsem vytvořil další vysněný pár. A za odměnu dostaneš partnerské tetování s mým obličejem. To by byla ta nejlepší věc na světě. Mám radost, že jste se našli a doufám, že si rande užijete.
1: Juliánku, děkuji ti.
40: Díky.
38: Rádo se stalo, všechno dobré.
1: Jsem totálně šťastnej. Odpovídá mému typu, všechno je, jak má být. Vypadá naprosto úžasně.
40: Na Tomasovi se mi líbí jeho horní část těla, určitě jeho tetování. Dobře o sebe dbá, je upravený, má pěknou postavu, takže se na rande s Tomasem vážně těším. Jsem nadšená a zároveň nervózní, ale člověk to musí brát všechno s nadhledem.
1: Páni, ahoj, baby, jak to jde?
40: Ahoj.
1: Už na začátku jsme měli trochu oční kontakt.
40: Jo, měli, pravda.
1: Jaké máš v životě cíle? Co bys si chtěla?
40: Vyučila jsem se na prodavačku.
1: Aha, fajn.
40: Potom jsem nejdřív nedělala nic moc. A teď jsem pornoherečka.
1: Paráda.
40: Tedy modelka a jinak je to jako jiné natáčení.
1: No, abych byl upřímný, byl jsem trochu v šoku, protože jsem to vůbec nečekal. Asi bych se o ní i v tom i nejintimnějším musel dělit, no, tak nevím.

0: Nebylo pro mě těžké mu to říct, jsem dost upřímná. Řekla jsem přímo, jak se věci mají.
1: No, rozhodně neberu hákem každou, kterou potkám. To teda ne.
0: Přesně.
1: Ale chci potkat ženu.

0: Pro tebe? Co říkáš?
1: To by bylo hezké. Nevím, jestli tomu věříš, ale opravdu.
0: No fajn, paráda. Myslím, že každopádně změníme lokál. Půjdeme do baru, tam si ještě dáme nějaký ten drink a možná si i zatančíme. Uvidíme, nic víc jsem na večer neplánoval. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Porande.
0: Ahoj.
1: Ahoj, všechno fajn?
0: Jasně, a ty?
1: U mě taky.
0: Paráda. Jo, na prvním rande jsme se jasně rozhodli, kam nás cesta zavede. A pro mě to bylo opravdu dokonalé, protože přesně to jsem chtěl. A pak jsme nastoupili do taxíku a prostě se nechali jen tak unášet. Pustili jsme si nějakou hudbu, bavili jsme se, smáli jsme se. Zjistili jsme, že máme rádi podobnou hudbu, rádi tancujeme a zblížili jsme se a políbili.
1: Do budoucna bych se s ním určitě ráda setkávala a uvidíme, co z toho vzejde. No, dobře, uvidíme.
3: Bez ohledu na to, jaké je tetování, je každé tetování důkazem velké lásky. A já jsem ta jehla, která ho vypichuje. Jsem Naked Attraction.
4: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
5: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
6: Jak udělat máj... Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: V Tetě je akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky pleťové kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
10: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
11: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
12: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
13: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
14: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. Mbank.
14: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
18: Ten den změnil úplně všechno.
19: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
4: Všechny stopy vedly na jedno místo.
1: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
20: Záhada.

0: nemiluješ?
1: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
5: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
6: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
7: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
8: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
9: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbany mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbany, číslo jedna v Itálii.
10: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
11: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
12: Volkswagen. 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem. A jdeme na to. Startuje 18.
13: Jak udělat máj... Všechny erotické hračky, to jsme my.
14: E-kondomy.
13: E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
15: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
16: Ajajaj.
15: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky, kvůli mně nebo kvůli holkám?
17: To může být jenom holkama.
15: Jak podle? Umí s ním hýbat?
17: Toro.
16: Promiň.
15: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
17: Naked Attraction, Německo.
15: Vítejte v Naked Attraction a jsem rád, že jste se k nám připojili. Pokud jste tu dnes poprvé, žádný problém. Pravidla vám rychle vysvětlíme. Pět barevných boxů s velmi vzrušujícími nahými krasavci a naše nezadaná rozhodne, kdo na konci půjde na rande.
18: Takže nejvíc se mi na mém těle líbí ještě pořád tohle. Jsou sice už trochu starší, ale pořád jsem s nimi velmi spokojená. Jsem Sabrina, je mi 33 a jsem z Rakouska. Pocházím z Vídně. Mám dvě děti, téměř 3leté a téměř 6leté. Jsem v domácnosti, ale není samozřejmé, že bych každý den byla zalezla v kuchyni a vařila pro tátu a děti. Takže je třeba to náležitě ocenit. Když mám čas pro sebe, často se krášlím, i když zrovna vyzvedávám děti ze školky. Jen pro sebe, abych se zase cítila lépe. Moc ráda tančím a cvičím. Občas si také zajdu do karaoke baru.

0: Životě mi samozřejmě chybí mít vedle sebe toho správného partnera, se kterým bych si mohla povídat. Užívat si den, být spolu, mazlit se. Fyzická přitažlivost mezi mnou a mužem samozřejmě musí být, zejména na začátku. Musí to být tak, že vejde do dveří a já mám chuť se na něj vrhnout. U muže je pro mě důležitá výška. V žádném případě mi neměl být menší než já. Musí tam dole být oholený, třídenní strniště je taky v pořádku, ale musí být upravený. Musí mít pěkné zuby. To je velmi důležité. A když se na mě muž podívá, musí to zkrátka udělat bum. Do Naked Attraction se těším prostě, protože mám naději, že najdu muže, který se ke mně perfektně hodí.
1: Sabrino, moc mě těší, že jsi dneska tady. Pocházíš z Vídně.
0: Jsem z Vídně. Taky mě těší být tady.
1: Miluju Vídeň. Už 4 roky sama, se 2 dcerami.
0: Je to tak.
1: Proč jsi sama?
0: No, ten pravý se nehledá snadno. A zvlášť se 2 dětmi. Sice nejsem tak náročná, ale v životě je to prostě taky jinak.
1: A jakého muže dnes hledáme?
0: Takže nemůže být menší než já. Ale nemusí se bát, nebudu vyšší než on, protože teď s dětmi už skoro nenosím podpatky. A ano, musí na sebe dbát.
1: Tak se dnes nechme trochu unést a podíváme se, co jsme pro tebe nebo pro vás všechny připravili.
0: Na to se těším, nechám se překvapit.
1: Proto říkám, podíváme se. Milá Sabrino, teď máme 5 boxů. Zelený, modrý, červený, žlutý a fialový. A o tom je naše hra. Začneme spodní částí těla, pak přejdeme k horní části a nakonec k obličeji. Už se těším, doufám, že i ty.
0: Moc.
1: Ale víš, že po každém kole se musíš jedním rozloučit, dokud na konci nezůstanou 2. A pak tě také uvidíme svlečenou, takže bych řekl, že začneme. Milí muži v boxech se již těší, až ukážou svoji spodní část. Tak Sabrino, ke kterému boxu půjdeme blíž?
0: Myslím, že mě zaujal modrý.
1: Tak jdeme k modrému. Můžeš klidně až na dosah.
0: To tetování mě trochu zmátlo.
1: Smajlík. Kromě tetování, které budu muset trochu probrat, tu můžeme vidět i kroužek na penis. Líbí se ti kroužky?
0: Já tohle znám jenom při sexu.
1: Jako třeba i teď?
0: No tak rychle na to tedy nepůjdeme. Ale já to znám jenom jako, aby byl déle stopořený, nebo mám špatné informace?
1: Taky myslím, že je to na delší stopoření. Otázka je, pane v boxu, nosíte to pořád? Aha. Tak pořád to nenosí.
0: V kalhotách to musí být nepříjemné.
1: Ale jinak je oholený, to se ti líbí?
0: Oholený je super.
1: Čili se nám to líbí?
0: A to je opravdu dost dobré, ale ten kroužek mě trochu mate. Jinak dobré.
1: Tak bych řekl, pojďme k červenému. Tady jsme už viděli hodně. Tetování.
0: Ano.
1: Líbí se ti?
0: Tohle? Líbí. Jen myslím, že ho má malého.
1: Vážně, je malý. Jinými slovy, bylo by to již jakési vylučovací kritérium?
0: Ano i ne. Člověk druhého nepozná tak hned.
1: Seznámila ses už někdy s takovým mužem, než došlo na ostatní?
0: Ne, ale přijde mi dobré nekupovat zajíce v pytli.
1: Upřímně, mně to taky přijde super. Člověk může hned říct tak nebo tak. Perfektní.
0: Taky mi to přijde skvělé. Silné, svalnaté nohy.
1: To znamená, že to by šlo, jak říkají Vídeňáci, sedí to? Tak přejdeme ke žlutému.
0: Tak jo.
1: Tady vidíme něco extra. Pubické ochlupení.
0: Ano, velikostí je, myslím, perfektní.
1: Velikostí čeho?
0: Výškou těla.
1: Výškou těla, promiň, ano.
0: Ale má trošku méně, koukej.
1: Jo, dobře.
0: Jednoznačně moc, ale to se dá.
1: Mám nahoře holicí strojek, v nejhorším to pak můžeme.
0: Taky ho mám.
1: Asi bychom měli rychle přejít k fialovému. Jinak to tady bude všechno takové napínavé. Takže máme tu další exemplář a já vidím jemné, křehké ruce.
0: Jak koukám, první mě napadne, že je pro mě málo mužný.
1: A z čeho tak soudíš?
0: No podle toho, jak stojí.
1: Aha, no dobrá, jdeme k zelenému. Zelený mi hned padl do oka. Nevím, jak to je, tak myslím, že se podíváme.
0: Velmi mužný. Jediné, čeho jsem si všimla, oholené nohy.
1: Ale můžeme si hned odpovědět, kdyby se holil míň, je to v pořádku? Někteří muži tolik chlupů nemají, je to dobré? Málo nebo hodně chlupů na nohách? Co se ti líbí víc?
0: No, tak muži s oholenýma nohama se mi vůbec nelíbí.
1: A co říkáš tomu šourku?
0: Myslíš, jak je nesouměrný?
1: No, mně to tak připadá.
0: No to mi nevadí, vlevo trochu odsaju a budou stejné.
1: Odsaješ a levá bude stejná.
0: Budou prostě zase stejné.
1: To je úžasné. Pak bych řekl, že uděláme krok zpět, Sabrino, a teď bychom měli dospět k prvnímu rozhodnutí. Totiž, kterého z pánů chceš poslat domů? Povídej.
0: Je to těžké rozhodnutí.
2: Víte u nás v Naked Attraction.
3: Někdo říká, že je láska slepá.
4: Tam něco vidím.
5: Pěknou dlouhou předkošku.
4: Masakr.
3: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
2: Wow, pěkně.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko.
6: Tenhle pohled miluji.
3: Každou neděli ve 22 hodin.
7: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
1: Kterého z pánů chceš poslat domů? Povídej.
0: Je to těžké rozhodnutí. Kvůli výšce? Se musím rozloučit s červeným boxem.
1: Proč s červeným?
0: Je moc malý.
1: Příliš malé i na její výšku. Tohle je Flynn, 34 let, z Weilheimu. Podívejte se, jaký je to muž. Chtěl jsem ti to moc a moc říct. Gratuluju. Přeji hezký večer. Ano, škoda, ale možná přijdeš příště. Děkuju moc krát.
8: Není to příjemný pocit, když vás vyhodí jako prvního, ale zazněla spousta komplimentů. Takové zážitky z rande nemáte každý den. Proto jsem vážně rád, že jsem to mohl zažít. A rád bych si to zopakoval.
1: Pánové, buďte připraveni, je čas na horní části těla. Které tělo se ti nejvíc líbí? Které tě nejvíc oslovuje?
0: Zelený box.
1: Zelený? Tak jdeme k zelenému. Co tě oslovilo jako první?
0: Čím je muž vyšší, tím mi připadá mužnější.
1: Pravda. Je prostě ten, který...
0: Ochrana. Musí mě chránit. Nezáleží, jestli je muž víc vytrénovaný. Měl by být prostě hezký na pohled a měla bych se k němu cítit přitahovaná. A myslím, že tady je to všechno v pořádku.
1: Dobrá, tak se koukneme na ty ostatní. Půjdeme k našemu smajlíkovi.
0: Ano.
1: Tady máme trochu chlupatou variantu.
0: No tak to bych mu vrazila do ruky holítko.
1: Dobře. Pane, můžete si potom oholit hrudník? Podívej, každý by udělal, co mu řekneme. Takhle to mám nejradši. A co bradavky? Zelený je má trochu větší, taky mají tendenci se mu postavit. Modrý má trochu menší.
0: A bradavky mají cucat muži mě, ne já jim, takže bradavky jsou v pořádku.
8: Sabrinina obliba hrátek s bradavkami má dobré důvody. Aktivují se stejné oblasti mozku jako při sexu. Podle nejnovějších studií může třetina všech žen dokonce vyvrcholit pouhou stimulací bradavek. A muži se mohou také vzrušit, protože i jejich prsa jsou považována za erotogenní zóny. Takže vyndejte ruce z kalhot a jděte na to.

0: Dobrá, tak toho necháme a koukneme na pána ve žlutém boxu. Líbí se ti, nebo musí chlupy taky pryč?
1: Tady těžko říct, ale při mazlení je to hezčí bez chlupů.
0: Dobře, milý žlutý, můžeš si také oholit chlupy na hrodi? Aha, to začíná být kritické. Dole ano, ale nahoře ne.
1: Ano, ale trochu moc chlupů.
0: No, jdeme k fialovému. Ten je podle mě hodně výrazný, hodně hubený a bez chlupů na rukách i hrudi. Podle mě dokonalý.
1: No jo, ale vypadá nejistě. Už tím, jak stojí.
0: Ale proč myslíš? Myslíš, protože nestojí jako kolos? Jako muž? Skutečný muž?
1: No jo, trošku.
0: Fialový, jsi sebevědomý? Koukej, Sabrino, možná se trochu pleteš.
1: No, může být.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: Je to možné.
0: To bych řekl.
1: Jo.
0: Víš, zase přichází ta chvíle. Můj učitel matematiky vždycky říkal, že je to okamžik, kdy slon opustí vodu. Teď se dostáváme do složité situace, protože nám zbývají čtyři muži, ale teď se musíme s jedním rozloučit. Který box musí odejít?
1: Bohužel to bude žlutý.
0: A proč?
1: Kvůli těm chlupům.
0: A je to. Matias, 37 let, z Oberotu. Prosím, pojď k nám. Děkujeme za účast. Nelituješ trochu, Sabrino?
1: Myslím, že si i tak najde milou ženu. Přeju ti všechno nejlepší.
0: Děkuji za účast, ahoj.
2: Chlupy zůstanou, kde jsou. Všechno zůstává tak, jak je. Rozhodně to byla zábava a myslím, že to byl skvělý zážitek. Rande by mi nevadilo, ona se mi celkem líbila. Proto jsem teď trochu zklamaný.
0: Takže, milá Sabrina, už jsme se rozloučili se dvěma muži, teď nám zbývají tři. Nyní nastává podle mě nejzajímavější situace, a sice tváře mužů. A proto bych chtěl říct, milí muži, zkontrolujte si své tváře, usmějte se na nás, co nejlépe umíte, protože teď odhalíme tváře. Podívejte se na ně. Jsou všechny rozzářené. Který box tě zaujal jako první?
1: Modrý.
0: Ano?
1: Ano.
0: Co tě na modrém nejvíc oslovuje?
1: Oči. Ano, má moc hezké oči.
0: A co ty, jak se tomu říká, tunely? Co ty na ně?
1: No, nejsou tak špatné, když nejsou moc velké. To je úplně v normě.
0: A má trochu vousy?
1: To je dobré, ukazuje to, že je mužný. Nechtěla bych žádného chlapečka.
0: Dobře, dobře, dobře. Podívejme se na fialového. Řekla bys, že může být sebevědomý?
1: Nevím, ale každopádně má hezké zuby.
0: A účes?
1: V pořádku, účes můžeme nechat.
0: Dobrá, půjdeme k zelenému. Zelený je velký, teda vysoký. Jak důležité jsou u mužů rty?
1: No, rty nejsou moc podstatné, hlavně, aby uměl líbat.
0: A myslíš, že zelený umí dobře líbat?
1: To bych řekla.
0: Taky bych řekl, milá Sabrino, koho teď musíme poslat domů?
1: To je těžké.
0: Popravdě, mně to teda taky přijde těžké.
1: A mám jen minimální důvod, ale jsem velmi sebevědomá žena a sebevědomého muže potřebuji. Proto je pro mě fialový až příliš nejistý.
0: Je to 30letý Enrico. Enrico, pojď k nám. Moc děkujeme za účast. Byl jsi skvělý.
1: Těšilo mě.
0: Děkujeme ti za účast.
2: Cítím se poctěn, ale musím říct, že jsem rád, že si nevybrala mě. Vídeň je hrozná dálka, to bychom, jak říkám, museli udělat spoustu kompromisů, abychom se vůbec dali dohromady. Řekla, že nepůsobím sebevědomě, což vůbec není pravda. Jsem totiž velmi sebevědomý a pozitivní člověk. A ukázat se nahý, to není jen tak.

0: Tieren.
1: Než se budeš muset rozhodnout mezi posledníma dvěma, samozřejmě chceme vidět, jak vypadáš nahá. Takže tě pošlu svléct a budeme se těšit, až se vrátíš. A určitě to bude stát za to, takže upaluj se svléknout a budeme se na tebe těšit.
2: Tak jo.
1: Čau. Pět pánů dělalo na Sabrinu oči, ale jen jeden z nich udělal bum. Proklestí si cestu k Sabrininu srdci Marcelova chlouba nebo zvítězí Patrik s nesouměrným šourkem? Teď přišel ten čas. Dva finalisté jsou Patrik a Marcel. Jak moc se těšíte na Sabrinu?
3: Já se těším vážně moc.
1: Ano?
3: No ano.
1: Jak se vám líbí jako typ?
3: Rozhodně, přesně můj typ, takže se do takové ženy můžu okamžitě zamilovat.
1: Máte děti?
3: Jo, mám dceru.
1: Dceru, jak je velká?
3: 4 roky.
1: A ty?
3: Bezdětný a ani už rodinu plánovat nemůžu. Jsem po sterilizaci, takže už žádné děti.
1: Ale to je v pořádku. Pak se můžete soustředit na jiné věci, než na dělání dětí. Chci říct ano, taky už se těším. Takže bych řekl, že tě vítám, Sabrino. Tak už jsem slyšel, že naši muži jsou rádi, že tě uvidí. Co na to říkáš, Marceli?
3: No nevím, kam se mám dívat dřív. Nádherná žena, velmi půvabná.
1: Patriku, co říkáš ty?
3: Sexy žena, k nakousnutí. Já doufám, že tvůj vzhled odráží také tvou povahu.
1: Oh, to bylo hluboké.
2: To slyším ráda.
1: Tak, kterého z těch dvou krasavců, Patrika nebo Marcela, bys chtěla vzít na rande? A koho teď pošleme domů?
2: Je to těžké rozhodnutí, protože Patrik je pro mě lepší z hlediska výšky. Ale Marcel se mi líbí víc s charizmatem.
1: To je těžká situace.
2: Ale musím se prostě rozhodnout, oba si vzít nemůžu.
1: Musíš se rozhodnout, Sabrina.
4: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
9: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a supervoděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
10: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
11: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
12: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali.
11: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
5: Volkswagen. Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka SkyTubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou SkyTubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
0: Velké vítězství může začít malým gestem.
13: Jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
15: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
16: No to půjde těžko bez křídel.
15: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
16: A jak asi?
15: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
16: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
17: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
18: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
9: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma. Česká značka s nápady.
19: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
20: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
21: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
22: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
23: Ten den změnil úplně všechno.
24: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
23: Všechny stopy vedly na jedno místo.
25: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
26: Záhada, co?
27: Ty už mě nemiluješ?
28: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
29: Osmnáctka.
30: Přivítejte Adama Mišíka,
31: Moniku Bagárovou,
30: Jakuba,
31: Rybo,
30: Tomáše Zástěru,
31: Mikýř,
30: Tereza,
31: Maškova,
30: René Dan,
31: Monika Timková,
30: Petr,
31: Švancara,
30: Martin,
31: Hrano.
30: Jsme přátelé?
32: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
33: Nájkový látky až po sadnotním přelnu.
34: Správně, jsi šikulka.
35: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
36: Pojďte se podívat.
37: Dej do ní svoji nabíječku.
38: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
39: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
40: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
41: Ty prď.
42: Wow. Prosím.
40: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
43: Akorát ho chytit.
44: Zaujímavé.
40: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
4: Jak udělat máj... Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.

0: CZ.
1: Koho teď pošleme domů?
2: Je to těžké rozhodnutí, protože Patrik je pro mě lepší z hlediska výšky. Ale Marcel se mi líbí víc s charizmatem.
3: To je těžká situace.
2: Ale musím se prostě rozhodnout, oba si vzít nemůžu.
3: Musíš se rozhodnout, Sabrina.
2: Jen jeden mě ohromil víc. Potřebuji, aby mě ohromil, a to umí Marcel.
3: Tak je to Marcel. Milý Patriku, děkujeme, že ses k nám připojil. Měj se hezky a brzy na viděnou. A určitě se tam pro tebe nějaká ta žena najde.
4: Když nejdete na rande, jste zklamaní. Uměl jsem si dost dobře představit rande s tou ženou. To, že mě tak chválila, je vážně skvělý pocit, když vidím, co jiná žena říká o celém mém těle a také o oblasti genitálií. No, kdykoliv bych to udělal znovu. Byla to pro mě dobrá zkušenost.
3: Tak pojď, já jsem teď anděl lásky, abych řekl. Adame a Evo, jsem moc rád, že jste se našli. Užijte si rande a řekl bych, že mi pošlete pozvánku na svatbu, že? Ano.
2: Určitě.
3: Bavte se a děkuji, že jste se k nám přidali.
4: Jsem šťastný, že si mě Sabrina vybrala. Myslel jsem, že ve finále prohraju. Právě kvůli té výšce.
2: Ano, se svou volbou jsem spokojená. Jeho oči, povaha a chování rozhodly a myslím, že také ví, co chce.
4: Budu se snažit být tím, kým jsem, a nepřetvařovat se, protože ženy to okamžitě poznají.
2: Těším se na rande. Nemůžu se dočkat, co mě čeká.
4: Ahoj, u tebe všechno dobrý?
2: Jasně, co ty?
4: Paráda.
2: Teď, když jsem se rozhodla pro Marcela, se moc těším, jak bude naše rande probíhat.
4: Páni, tobě to sluší. Jsi krásná. Ještě jednou díky, že jsi mě vybrala.
2: Doufám, že máš radost.
4: Připijem si ještě jednou?
2: Cílem schůzky bylo samozřejmě, abychom si dobře rozuměli, zůstali v kontaktu, znovu se setkali, dobře se sladili, no a bavili se.
4: Mým velkým problémem je můj přístup. Teď ti to řeknu, nejspíš řekneš, že dobře, jsi milý, ale... No,
2: povídej.
4: Pro mě není tak důležitá věrnost.
2: Takže otevřený vztah?
4: Jo, přesně tak.
2: Takže mít po boku svoji ženu.
4: Srdce patří jen mé ženě, přesně tak. Občas nějaké to dobrodružství.
2: Ale nebyl by kompromis třeba dobrodružství ve dvou?
4: To ne.
2: To bych řekla fajn. Ne sám, ale hned ve dvou.
4: Klidně, jasně.
2: Nikdy předtím jsem neměla otevřený vztah. Jestli je to pro mě možnost nebo ne, na to nedokážu odpovědět narychlo. No... Jak to vypadá, co se týče sexu, co tě baví?
4: Líbí se mi to trochu víc směrem k BDSM. To znamená vyzkoušet něco slany a biči. Něco jako 50 odstínů šedi. Možná i trochu tvrdší. Mazlení je pro mě úplné tabu.
2: No, myslím, že je hodně dominantní, že je v posteli rád pánem. S čímž bych ale neměla problém, to já dělám taky. Myslím, že bychom si spolu mohli hodně užít.
4: No, taky myslím. Umíš si představit ještě dneska večer někam zajít? Co myslíš?
2: Jasně.
4: Můj cíl dnes večer je určitě jít ven a bavit se s ní. Možná si potom v hotelu i pěkně popovídat. Takže jsem otevřený čemukoliv a doufám, že ona taky. A vážně se těším. V každém případě.
1: Porande.
4: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
4: Myslím, že chemie je správná. Dobře jsme si rozuměli, teď se ode mě hodně naučila a myslím, že se jí většina z toho líbila.
2: Ano, Marcel má na spoustu věcí trochu jiný názor, než jsem si myslela. Ale když se nad tím trochu zamyslím, nemyslím si, že je to tak špatné.
4: Takže bych řekl, že je tu určitě potenciál pro otevřený vztah na dálku. No, rád bych zajel do Vídně a uvidíme, jak se to tam bude vyvíjet.
3: Dnes jsem byl za kavalíra s růží lásky. Jsem rád, že jste byli opět u toho. A příště přinese Naked Attraction zase hromadu nahé krásy.
5: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
0: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
2: Ajajaj.
1: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky. Kvůli mně nebo kvůli holkám?
4: To může být jenom holkama.
1: Jak podle? Umí s ním hýbat?
4: Toro.
2: Promiň.
1: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
4: Naked Attraction, Německo. Neměl bych to udělat takhle? Ne, počkat, to je divné. Jsem Filip, je mi 20 a pocházím z Frankfurtu nad Mohanem. Jsem bisexuál a velmi vtipný, zábavný a temperamentní kluk. Původem jsem Ital, ti mají temperament a vím, co chci. Ahoj, rád bych si dal špagety carbonara. Vymetáme čírky, rád jsem středem pozornosti. Moc rád svádím. Můj vzhled vlastně stačí k tomu, abych svedl osobu, kterou chci, a pokud mi nějaká osoba připadá opravdu přitažlivá, tak o ní bojuju. Dnes bude muset dotyčná osoba bojovat o mě. Osobně se vždy dívám na vzhled člověka jako na první. Je mi jedno, co o nich říkají ostatní. Víte, vnitřní hodnoty, ty jsou pro mě druhořadé. Už téměř rok jsem sám a miluju sex. Rád experimentuji. Jsem otevřený všemu novým věcem. Ve vztahu rozhodně hledám upřímnost. Věrnost, jinými slovy, být tu jeden pro druhého. Z čistě vizuálního hlediska jsem vlastně nenáročný. Jediné, na čem mi opravdu záleží, je dobrý vzhled, upravený zevnějšek, krásný úsměv a krásné vystupování. Na to se vážně těším. Těším se, jak to všechno dopadne. A rozhodně doufám, že mi tento pořad umožní skvělé rande s mým potenciálním partnerem snů. A samozřejmě zde najít lásku svého života.
1: Milý Filipe, vítej. Jsem rád, že jsi tady. Jsi vlastně můj první dnešní muž, tedy ne můj, myslím, tady v soutěži. Jsi bisexuál, dá se s tebou hrát na obě strany, abych tak řekl. Teď je otázka, jestli spíš muž, spíš žena, záleží na tom?
4: No, musím říct, že v soukromém životě jsem zatím měl více vztahů s muži. Ano, ale měl jsem také vztahy se ženami, takže jsem určitě měl obojí, ale sex... pouze s muži.
1: Takže, milí muži a dámy v boxech, slyšeli jste, že Filip je otevřený všemu. Milý Filipe, vysvětlím pravidla. Máš před sebou 5 barevných boxů a hru začneme spodními části těla. Pak přejdeme k horním částem a nakonec se dostaneme až k obličeji. A než si vybereš z posledních dvou, budeš také nahý, ale v každém kole musíš jednoho poslat domů. Těšíš se?
4: Moc se těším. Nejtěžší pro mě většinou bývá rozhodování.
1: Bože můj.
4: Protože bych nejradši vyzkoušel všechno.
1: Tak bych řekl, dopřejme očím pastvu a začneme spodní částí těla.
4: Ta-da-da-da.
1: Tak, nech to na sebe působit a řekni, ke kterému boxu chceš nejdřív.
4: Začneme prostě zprava. No ne?
1: Dobrá, tak to uděláme. Nejdřív fialová. Bez pubického ochlupení? Je to u žen důležité?
4: V podstatě by žena měla být oholená, proto si myslím, že je to docela dobré.
1: Vulva se ti líbí?
4: No, to nedokážu posoudit, ještě nemám zkušenost, ale jo, vypadá fajn.
3: Od pohledu malá.

0: hezká.
1: Přesně, líbí se mi.
0: Podle mě má pěkné ruce i nohy. Koukáš na ruce a nohy?
1: No, spíš se dívám na ruce, ale u žen.
0: Podívejme se. Ukaž nám ruce. No krásné, jemné.
1: Každopádně hebká pleť.
0: Hebká pleť.
1: No jo.
0: Tak to je dobré.
1: Je to super.
0: Taky bych řekl, pojďme blíž ke žluté. Co říkáš na žluté?
1: Také krásné nohy. V každém případě na to dost dám a tyhle nohy se mi líbí.
0: Musím ti říct jedno tajemství, protože vím něco, co ty nevíš. V tom boxu je žena. Je to vzrušující?
1: Mně to přijde normální.
0: Tak tím lépe.
1: Mně to přijde dost normální.
0: Vidíš velmi ženské ruce a pak krásný penis. Jaká je to kombinace?
1: No, to je pro mě novinka, vážně, ale neměl bych problém to vyzkoušet.
0: Jak rychle jdeš s někým do postele?
1: No, takže abych se dostal do postele, musí mě dotyčný opravdu odrovnat.
0: Jo, ale jsi ve vztazích věrný?
1: V každém případě. A to též očekávám od svého protějšku. Věrnost.
0: Dobře, všichni jste to slyšeli, dámy a pánové. Loajalita je důležitá. Jsme u červeného boxu. Co říkáš?
1: Podle mě, když je muž například příliš hubený, tak s tím také nic neudělám.
0: Teď tu na rozdíl od žluté a fialové máme pubické ochlupení. Co ty na ty chlupy v intimní oblasti?
1: Muž už může mít trochu pubického ochlupení. To pro mě nehraje takovou roli.
0: Silné ruce, dokážou si poradit. Můžete vzít do náruče. Dej nám znamení, vidíš? Takže, přejdeme k modré. Také velmi výstřední žena, řekl bych.
1: Okamžitě jsem si všiml rukou. Má šperky na ruce, prsteny. Můžu se rychle podívat na nehty? Musím říct, že se mi na ženě líbí například nehty.
0: Na všechno, co vidíš, se chci taky podívat. Ty nehty.
1: Ty šperky na ruce to prozradily.
0: To jsem si taky všiml.
1: Musím být upřímný, šperky na rukou říkají, že dbá na styl. A mně se líbí, když na to partner dbá, protože to mám taky tak. Obecně to mám rád.
0: Slyšel jsem, že taky často koukáš na ruce. Co by to mělo být u kandidáta v modrém?
1: Ruce a prsty? Tedy u tebe. U muže musí vypadat hodně dobře.
0: Co by o mě mohli prozradit? Může to prozradit cokoliv?
1: No jo, cokoliv.
0: Špatné. A jak vidíš, mám také hada. Tedy hada na ruce. Co říká Ital tomuhle hadovi? Já bych řekl, že velký penis.
1: To pro mě nemá význam.
0: To mi neříkej.
1: Ne, vážně, to pro mě nemá velký význam.
0: Přísahej.
1: Přísahám, jako že tu stojím, že tomu nepřikládám význam.
0: Na italskou duši?
1: Přesně, na italskou duši. Jedna strana je prostě delší než druhá, no.
0: Pravda.
1: Ale to pro mě není kritérium, abych ho vyhodil. Nejsem tak povrchní.
0: Ale líbí se ti.
1: Líbí se mi všichni v boxech.
0: A co tady bude jedinečného?
1: Vlastně musím říct, že tím poměrem nohou je pro mě zajímavější.
0: Velmi dobře, Filipe. V naší hře je to tak, že v určitém okamžiku musíš provést výběr. Takže teď mi prozraď, kterou osobu v boxu pošleme domů.
1: Už teď je pro mě těžké se rozhodnout. Právě teď bych viděl potenciál pro rande s kýmkoliv.
0: Která barva odejde? Teď mi prozraď, kterou osobu v boxu pošleme domů.
1: Už teď je pro mě těžké se rozhodnout. Právě teď bych viděl potenciál pro rande s kýmkoliv.
0: Která barva odejde?
1: Rozhodl jsem se pro fialovou.
0: Proč fialovou?
1: Mám až ideální představu, říkám.

0: Kam, proto pro mě není ničím zvláštní. Fajn, což ale neznamená, že by nebyla hezká.
1: Toto je Isabel, 27 let z Lipska. Pojď k nám. Řekl bych, že je to velmi krásná žena.
2: Pojď sem.
0: Jsi statečná, opravdu hezká holka. Máš krásnou tvář.
1: Hezky, moc děkujeme za účast.
2: Díky.
0: Třeba příště, čau.
2: Nečekala jsem, že budu jako první vyřazená. Myslím si, že jsem výjimečná. Ale když nechce, jeho věc.
1: Vážené dámy a pánové v boxech, ukažte nám své horní části těla. Napněte, co potřebujete napnout, zatáhněte, co potřebujete zatáhnout. Ke kterému boxu chceš jít jako první?
0: K zelenému.
1: Žlutému?
0: Tak jo, klidně.
1: Takže teď vidíme neuvěřitelně krásná, řekl bych až dokonale padnoucí ňadra.
0: Přesně tak. Nezáleží, jestli jsou prsa malá nebo velká, ale jak říkáš, skutečně vypadají hodně dobře.
1: A břicho? Nesmírně krásné břicho.
0: Ani moc, ani málo.
1: Myslím, že kombinace penisu a prsou je tak vzrušující erotický koktejl. Co myslíš?
0: Rozhodně vzrušující, jak říkáš. Myslím, že rozhodující musí být konec konců tvář.
1: Takže bych řekl, že se přesuneme dál. Protože tvář zatím Filip neuvidí. Vím, že chceš všechno hned. To už jsme o tobě zjistili. Teď jsme u toho pána v červeném. Co ty na to? Řekl bych, že je to bujné bříško.
0: No rozhodně se s ním dá mazlit.
1: Mazlíš se rád?
0: Rád se mazlím, také mám rád blízkost svého partnera nebo partnerky.
1: Muži v červeném, rád se taky mazlíš? Vidíme mazlíka. Tak bych řekl, že půjdeme k dámě v modrém. Dovedu se také představit, že pokud tě svádí žena, může to být vzrušující.
0: Tak zatím opravdu spíš chtějí ženy, aby někdo sváděl je.
1: Dámo v modrém, svádíš ráda?
0: Svedla bys mě?
1: No, jdeme dál. Teď nás to táhne, to se neví, k muži v zelenému boxu.
0: Každopádně samozřejmě tetování.
1: Hlavně jaké tetování?
0: Můžeš se na chvíli otočit, ať to na té straně vidím?
1: Co to je, lev nebo jestřáb? Lev je to, aha. Jak se ti líbí horní část těla, Filipe? Vždycky ti chci přinést něco výstředního.
0: Juliánku, o můj bože. Myslíš ještě na něco jiného, nebo je pro tebe všechno výstřední?
1: Ne, já jsem moderátor Naked Attraction, jinak bych uváděl zprávy.
0: To je pravda.
1: Takže, milý Filipe. Než se dostaneme k další části, přichází zas nejtěžší okamžik našeho pořadu, protože se musíme rozloučit s jedním kandidátem. Na koho už se nebudeme koukat dál?
0: Ach jo, teď je to ještě těžší. Musím poslouchat svůj vnitřní hlas.
1: To většinou funguje.
0: Vyřadil bych... červenou.
1: Proč červenou?
0: To je vnitřní pocit.
1: Věc pocitu.
0: Je to pocitová záležitost. Vím, že bych se uměl přitulit.
1: To je 29-letý Kevin z Gautingu. Kde to je?
0: V Německu, u Mnichova.
1: Tak děkujeme za spolupráci. Utíkej!
0: Zůstal bych každopádně rád déle, protože vůbec nevypadal špatně. Nemůžu přesně říct, čím to bylo. Mohla to být i maličkost. Celkově mě bavilo se zúčastnit. Byla to nová zkušenost. Jestli bych do toho šel znovu? No, každopádně.
1: Milé dámy, milí pánové, prosím, abyste co nejkrásněji zazářili, protože teď přijdou vaše obličeje. Tak, Filipe. Ke kterému boxu jdeme?
0: Začneme žlutým.
1: Žlutý, s radostí.
0: Hezké blond vlasy a krásné oči.
1: Co říkáš na rty?
0: Vypadají fajn. Nevím, jestli jsou vylepšené, ale i tak.
1: Filipe, o to přece nejde. Chceš tak krásné rty líbat?
0: Už při pohledu na její krásné rty by dámu ve žlutém

0: boxu Polybil. Polybek může způsobit pravý zázrak, mužům při něm stoupá hladina testosteronu. Tím i vypadají přitažlivěji a u žen stoupá sexuální touha. Tím se vysvětluje, proč vlhké spojení iniciují muži 15krát častěji než ženy.
1: Myslím, že líbat umí dobře, ne, že bychom se už líbali, ale byl bych na tomto místě rád. Takže vzrušující?
0: Hodně vzrušující, každopádně.
1: Tak jdeme k modré. Tak, vidíš krásnou ženu v modrém, co říkáš?
0: Také krásná tvář a krásný úsměv. Hodně mě upoutala, jsou vidět ty zářící oči, na to já hodně dám.
1: Víš, co si říkám, Filipe? Kdo z vás je dominantní, ta dáma v modrém nebo ty?
0: No, já jsem náhodou hodně dominantní.
1: Jsi dominantní, Filipe.
0: No, ale umím si představit, že ona také.
1: Taky si myslím. Já myslím, že ta v modrém je akční. A zřejmě má smysl i pro humor. Vidíš toho muže v zeleném?
0: Také krásná tvář. Výrazná tvář, taky modré oči. Přesně, tak si představuji mužnou tvář.
1: Ano.
0: Líbí se mi, jakou máš pusu. Usmíj se.
1: No dobrá, pojďme zpátky. Ještě jedna dáma nebo pán nás musí opustit. Předtím, než se svlékneš ty. Kdo musí odejít?
0: Na začátku jsem řekl, že jsem nakloněn něčemu novému. Tak bych vyloučil zeleného. Je až moc standardní.
1: 35letý Benjamin z Dinsburgu.
0: Objal bych tě. Díky, že jsi tu byl.
1: Díky za spolupráci.
2: Čau.
0: Čau. Jsem trochu smutný, že Filipa neuvidím nahého a že jsem vypadl tak těsně před finále. Myslím, že jsem vypadl tak brzy, protože tentokrát chtěl zkusit nějakou ženu. Rozhodně mám štěstí, že jsem se mohl zúčastnit.
1: A už nám zůstaly jen tyhle krásné dámy. Než se mezi nimi rozhodneme, musíš se svléct ještě ty. Takže bych tě poslal do zákulisí a na viděnou.
0: Jo, tak zatím.
1: Ať to jede. Filip si chce rozšířit sexuální obzory. Z duhově barevných boxů může nakonec vyzkoušet štěstí u Pauliny nebo Kim. Jen se musí rozhodnout. Milá Paulino a Kim, jste favoritky. Jak se vám líbí on?
3: Velmi atraktivní, elegantní, už tím hlasem. Moc se mi líbí, že má blond vlasy.
1: Paulino?
3: U mě podobně. Vypadá trochu jako chlapeček, trochu drsňák s tím vousem. Má super styl, tmavý.
1: Řekl bych, že nebudeme čekat. Vítej zpět, Filipe. Pojď prosím k nám. Hele, růže. Otoč se nám, prosím, ukaž se nám.
3: Sekne mu to.
1: Koukej, co na Filipa říkáš?
3: Moc hezký, opravdu.
1: Paulino, co říkáš ty?
3: Podepisuju to celé, od zhora dolů.
0: Díky.
1: Filipe, s kým chceš na rande?
0: No, rád bych vzal na rande obě, ale to nejde. Proto bych šel rád...

0: právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo.

0: My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
5: No to půjde těžko bez křídel.
4: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
5: Aha, a jak asi?
4: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
5: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
6: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
11: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
12: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
13: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
14: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
15: Ten den změnil úplně všechno.
16: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
17: Všechny stopy vedly na jedno místo.
18: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
19: Záhada, co?
20: Ty už mě nemiluješ?
21: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
22: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
23: Volkswagen.
24: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
25: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
26: 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
27: Filipe, s kým chceš na rande?
28: No, rád bych vzal na rande obě, ale to nejde. Proto bych šel rád... S Paulinou.
29: Takže milá Kim, díky za účast.
30: V pohodě.

0: Jsi zajímavý koktejl, děkuju za účast a snad na viděnou.
1: Taky doufám.
0: Ahoj, moje milá.
1: A vám hezké rande, čau. No, co k tomu říct? Bylo to trochu smutné, protože je to opravdu pohledný a přitažlivý muž. Ty vlasy, obličej. Ale co nadělám? Bylo to jeho rozhodnutí a samozřejmě jim přeju, ať si užijí rande.
0: Doufám, že budete mít hezké rande a řekl bych hodně štěstí a bavte se.
2: Díky, Julíku.
0: Čau, miláčkové.
1: Jsem tak šťastná. Ne, když jsem ho viděla celého, řekla jsem si, prosím mě. První, čeho jsem si všimla, když se box zvedl, byly jeho oči. Protože když se člověk dívá do takhle tmavých očí, má pocit, že se do nich úplně ponoří.
3: Oční kontakt mě nutí flirtovat, nutí mě líbat a její oči mě úplně odrovnaly. Dokázal jsem si představit, že bychom si my dva dali skleničku a možná se dokonce políbili.
1: Poprvé po dlouhé době se před rande těším.
3: Páni, moc ti to sluší.
1: Díky.
3: Rozhodl jsem se, že jí budu více odpovídat, abych jí ukázal, že se o ní zajímám a všechno ostatní přijde až potom. Ve studiu jsem řekl, že v poslední době chodím s dívkami. Víš, ale nikdy nedošlo na sexuální akt, pokud to tak mohu říct. Pověz, je to pro tebe špatně? Co na to říkáš?
1: Myslím, že je to milé, že to říkáš s takovým andělským výrazem. Myslím, že jsem si vždycky představovala mít něco s bisexuálem. Jednoduše proto, že není zaseknutý v nějaké konkrétní mužské představě. Je dostatečně otevřený, aby něco zkusil. No, jsem zvědavá.
3: Chceš?
1: Chci.
3: Dáš mi pusu?
1: Jo.
3: Řekl jsem, že jsem velmi otevřený člověk. Určitě bych byl pro. Takže ano, zkusil bych to.
0: Porande?

0: Můžeš pokračovat.
1: Myslím, že jsme dobrý pár. Nemyslím si, že by to rychle skončilo, nebo ty taky ne, ne?
0: Určitě ne.
1: Vůbec ne. A v každém případě to bude pokračovat. Tady konec nebude.
0: Úplně se to vyplatilo.
2: Dnes jsem byl za kavalíra s růží lásky. Jsem rád, že jste byli opět u toho. A příště přinese Naked Attraction zase hromadu nahé krásy.
3: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
4: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.

0: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například čerstvá vejce Karlova koruna 30 kusů za 139,90. Penny.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden rajčata šery za 19,90 a mléko v Bila klubu za 12,90. Bila.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
7: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
8: Já taky.
9: My taky.
10: Já taky.
7: Úsměv.
8: iPhone.
11: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
12: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
13: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
14: Ten den změnil úplně všechno.
15: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
16: Všechny stopy vedly na jedno místo.
17: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
18: Záhada, co?
19: Ty už mě nemiluješ?
20: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
21: Jsem myslela, že někoho máš?
22: Mám. mBank.
5: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
23: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
24: No to půjde těžko bez křídel.
23: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
24: A jak asi?
23: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
24: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
25: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
26: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
27: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
28: Volkswagen.
0: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
1: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
2: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
27: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
3: This

0: do you guys think makes a really good music festival?
1: Tits.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: V Jesku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak se nechte unést. Šance. Zábava má zelenou.
7: Ten den změnil úplně všechno.
8: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
9: Všechny stopy vedly na jedno místo.
10: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
11: Záhada, co?
12: Ty už mě nemiluješ?
13: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
14: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
15: Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes.
14: Innogy.
16: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
17: No to půjde těžko bez křídel.
16: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
17: Aha, a jak asi?
16: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
17: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
18: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
19: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná.

0: pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
1: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
0: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
2: Volkswagen. Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
3: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
4: Já taky.
5: My taky.
6: Úsměv.
7: iPhone.
8: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
0: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak se nechte unést. Šance. Zábava má zelenou.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
6: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
8: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady. Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
9: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
10: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
11: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
12: Já taky.
13: My taky.
14: Já taky.
15: Úsměv.
16: iPhone.
17: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
18: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
19: No to půjde těžko bez křídel.
18: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
19: Aha, jak asi?
18: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
19: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
20: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
21: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes. Innogy.
22: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
12: Volkswagen.
13: Ten den změnil úplně všechno.
14: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.

0: Všechny stopy vedly na jedno místo.
1: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
2: Záhada, co?
3: Ty už mě nemiluješ?
4: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.